bursting at the seams. Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo

0: pro dobrou náladu.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací plně.

0: vyslechněte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama.
1: Zachraňte nudné jídlo

ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimanga.
1: Zachraňte nudné jídlo

0: vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama.
1: Zachraňte nudné jídlo

0: 4 minutky a bude půl šesté, krásné čtvrteční ráno. Dnes datem 17. září přejeme zraní jízdy rádia, ze které už za chviličku k vám poputují další hity pro dobrou náladu. Na playlistu častě z rána Offenbach a For the Floor. Hned časně z rána ulijeme vínečko s Vesnou. A po půl šesté ve čtvrteční ranní jízdě zazní BB Rexa. Tak jaké bude dnes počasí, jak to vidí meteorologové? Nabídneme už za chviličku aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský i Zlínský kraj.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny. Rádio Jih. Počasí.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo. 3 minutky bude půl šesté. Tady je slibovaná předpověď počasí. Ráno bude zataženo. Slábnoucí déšť na východě kraje bude dále ustávat. Kolem poledne už bude převažovat oblačno, později dokonce až polojasno, ale výjimečně se mohou objevit krátké přehánky. Večer se téměř vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 22 stupňů Celsia, na Blanensku kolem 18 stupňů. No a z Jihomoravského kraje míříme do Zlínského, kde dnes naměříte maximálně od 17 do 20 stupňů Celsia. Míříme i k ranním teplotám, Násedlovice 15, Hodonín 16, stejně jako Kostice. Zdravíme do Kunovic, kde také aktuálně po ránu měříte 16 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A připomínáme, v Brně v ulici Záhumenice probíhají práce na inženýrských sítích, provoz je tam částečně omezen, tak opatrně, zjem šťastnou čtvrteční cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: Mezi ranní kapky se už za chviličku dostanou další hity pro dobrou náladu a pak se podíváme i dnes lehoulince do historie a samo sebou prozradíme, kdož má dneska svátek. Tak krásné ráno, Moravo, díky, že jste s Rádiem Mix, Rádiem Jižní Moravy, a ať se vám daří.

0: Zač místy stále ještě uplakané čtvrteční ráno. Mezi dešťovými kapkami Rangem Bowman a Calvin Harris. 5 hodin a 40 minut, za chviličku Vesna, vínečko, nebo třeba taky Bon Jovi. Ale teď nahlédneme do historie 17. září. Už je to 343 let, kdy se člověk poprvé podíval pořádně na něco, co máme doslova v ústech. 17. září roku 1683 si nizozemský obchodník a amatérský vědec Antoine van Leeuwenhoek pod vlastnoručně vyrobeným mikroskopem prohlédl zubní povlak a uviděl v něm spoustu maličkých živých organismů. Byly tak malé, že je bez mikroskopu nikdo nemohl vidět. Leeuwenhoek tehdy ještě nevěděl, že se dívá na bakterie. Popsal je jednoduše jako drobné živočichy, kteří se pohybují, a tím vlastně lidstvu poprvé ukázal svět, který máme každý den přímo na sobě, ale také i uvnitř sebe, jen ho běžným okem nevidíme. A skokem do druhé poloviny 19. století, přesně před 154 lety, tehdy 17. září roku 1872, získal Američan Philip Pratt patent na automatické hasicí zařízení. Vypadá to jednoduše, když místnosti začne hořet a teplota vystoupá příliš vysoko, zařízení se samo otevře a začne na oheň většinou ze stropu stříkat vodu. Nikdo nemusí běžet pro hasicí přístroj ani čekat na hasiče, respektive alespoň v tom začátku. Tento princip dnes najdeme třeba v obchodních centrech, skladech, hotelech nebo výrobních halách. A tak něco, co před více než 150 lety vypadalo jako docela jednoduchý vynález, může dnes zabránit tomu, aby z malého požáru byla během pár minut katastrofa. Když se potom někde v těch nákupních centrech třeba podíváte nahoru, tak tam právě uvidíte takové klasické trubky a z toho takovou jakoby spršku. Tak i to už bylo vymyšleno přes 154 lety. Chytří to lidé už tehdy na naší planetě. No a pojďme se 17. září podívat taky na oslavenkyně. Dneska v kalendáři vepsána Nadežda, tak gratulace míří na Veselsko, kde jich máme 47, gratulace míří na Bůčovicko, kde máme 31 žen se jménem Nadežda, Mikulovsko jí hlásí 39, Zlínsko pak 104 a 90. No a v kalendáři také vepsáno jméno Nadia, Veselsko hlásí pouhé 4, Mikulovsko 3, Zlínsko 10. I Nadiam, ale samozřejmě z ranní zdy rády gratulujeme. No a podíváme se i na Slovensko. Tam mají svátek Olympia a Melisa. Blahopřejeme a všem dnešním oslavenkyním posíláme hudební dárek. Tady Vesna a vínečko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ze čtvrteční raní z Nerádej, taky Bon Jovi. Dobré ráno, Moravo, 11 minut bude 6, co nevěd BB Rexa a nebo Marquez. A teď taky z Křeťáka jeho raní vtípek, dobré ráno.
1: No krásné ránečko, to takový jeden frajer se ptá jedné frajerky, prosím tě, měla jsi hodně chlapů přede mnou? A žena, proč se jako ptáš? No víš, malinko mě znervoznil automat

0: Krásné čtvrteční ráno, Moravo. Jsme Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy a servirujeme hity pro dobrou náladu a budeme tak činit i po 6. hodině. Tady malá ranní ochutnávka. Na playlistu Sáša jeho Ekvador. Česká zpěvačka Majla. A nebo Verona, na mě nečekej. Rozhodně si ale počkejte na další čerstvé jihomoravské zprávy. U Hustopečí může vyrůst nový průmyslový a logistický park. Hal je prý málo, černé kvalitní půdy hodně. Tak si to tady ještě trošku vylepšíme. Krásné čtvrteční ráno, Moravo, za chviličko taky aktuální předpověď počasí. Tak co? Bude stále pršet či nikoli? I to vám prozradíme.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimanga. Zachraňte nudné jídlo

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Krásné čtvrteční ráno, Moravo, máme minutu po šesté.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: U Hustopečí může vyrůst nový průmyslový a logistický park a dům určený k demolici v brněnské Karlově ulici zachrání umělci. Na okraji Hustopečí směrem na Velké Němčice může vzniknout nový průmyslový a logistický areál CT Park. Potřebnou změnu územního plánu schválili zastupitelé poměrem 11 hlasů ku 8. Areál je plánovaný mezi dálnicí D2 a silnicí 425 na místě dnešních polí. Zastavit bude možné přibližně 40 000 metrů čtverečních, tedy asi 4 hektary. Vzniknout tam mohou sklady, výrobní haly i obchodní objekty. Územní plán zároveň stanovuje podíl zeleně a omezuje výšku budov podle konkrétního místa na 10 až 14 metrů. Chátrající v Karlově ulici v Brně, který měl původně jít k zemi, nakonec zůstane stát. Kvůli hluku z velkého městského okruhu už není vhodný k bydlení. Město ho proto poskytlo Uměleckému svazu České republiky za symbolickou 1 korunu ročně. Vzniknout tam mohou zkušebny, ateliéry nebo prostory pro volnočasové aktivity. Nájemní smlouva platí 5 let a umělci si mohou budovu upravit podle svých potřeb. Dům je nyní odpojený od sítí a nový život mu chtějí členové svazu dát své pomocí a z vlastních příspěvků.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Tak nám zase popršalo, nám, kteří jsme včera posekali trávu, to přišlo samozřejmě vhod a věřím, že mnohým z vás taky. Tak co, budeme dneska potřebovat ještě deštníky, no minimálně z počátku dne podle meteorologů. Ano, ráno a dopoledne bude podle nich většinou zataženo, místy doznívající déšť. Kolem poledne už bude převažovat oblačno, později až polojasno, ale výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Večer pak bude převážně skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty až 22 stupňů Celsia, na Blanensku naměříte kolem 18 stupňů Celsia. A z Jihomoravského kraje míříme do Zlínského, kde dnes se rtuť teploměru bude pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia. No a ranní teploty, skoro 3 minutky po 6. hodině zdravíme do Lužic či na Pajedel, kde měříte 15 stupňů Celsia, Ladná u Břeclavi měří 16, v Brně 14 stupňů Celsia.
7: Pro nájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: Na Brněnsku v úseku mezi Troubskem a Popůvkami je uzavřena silnice 3. třídy z důvodu provádění stavebních prací a v Brně v ulici Záhumenice probíhají práce na inženýrských sítích, i tady je provoz částečně omezen, tak opatrně si hem šťastnou čtvrteční cestu.
5: Ranní jízda.
8: Ranní jízda.
5: Na Rádio Jih.
4: V Boskovicích a Mikulově budou po volbách rozhodovat menší zastupitelstva. Města si od toho slibují úspory i jednodušší fungování. Méně křesel ale může změnit i povolební matematiku. Tak na to mrkneme už za pár minut ve čtvrteční ranní jízdě rádia. Teď Saš a Ekvado.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: Dámy tu manu!

0: 10 minut po 6. hodině, česká zpěvačka Majla, co nevětaminem, a ve čtvrtek 17. září, vzhledem k tomu, že se blíží komunální volby, na ně tak trošičku mrkneme. Méně politiků na radnici, začíná to dobře. Méně debat a možná i rychlejší rozhodování. Přesně to si slibují v Boskovicích a Mikulově, kde po podzimních komunálních volbách zmenší zastupitelstva. V Boskovicích klesne počet zastupitelů z dnešních 27 na 23, v Mikulově z 25 na 21. Vedení obou měst mluví hlavně o jednodušším rozhodování a také o úspoře peněz. Má to ale samozřejmě i druhou stránku, když je křesel méně, menší volební uskupení mohou mít složitější cestu k tomu, aby vůbec získala zastupitele. A zajímavou zkušenost už mají třeba v Kyjově, kde počet zastupitelů snížili před minulými volbami ze 27 na 21. Město podle tamního místostarosty ušetřilo samotné rozhodování, respektive místostarosty ušetřilo samotné rozhodování, ale prý výrazně pružnější není. Takže méně lidí kolem stolu může znamenat menší účet, úsporu nějakých těch kaček, ale jestli to automaticky znamená i rychlejší fungování radnice, už tak jednoznačné není. Rozhodně ale jednoznačně nabídneme i ve čtvrtek 17. září hity pro dobrou náladu a rozhodně taky pro vás budeme mít ranní téma. A o čemže dneska bude, dozvíte se už za pár minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, dobré chuti. Pokud snídáte 18 minut po 6. hodině, můžeme slíbit Veronu anebo kapelu One Republic, tedy další hity pro dobrou náladu a taky ranní téma. Dneska otázka velmi jednoduchá, prostá. Čemu Pražák nikdy nebude rozumět? Jak naložíte s dnešním ranním tématem, to necháme na vaší fantazii. Předem díky za humor a nadhled. Psát můžete na Facebook rádi, posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Dneska si dovolíme trochu toho regionálního špičkování, co podle vás člověk z Prahy prostě nikdy úplně nepochopí. Je to na vás. Díky za to a krásné ráno.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Panstera One Republic ve čtvrteční ranní jízdě. Dobré ráno Moravou, za kličku to rozjedou Liquido s hitem Narkotik. Přidá se Armin van Buuren. A taky kromě Nicha dalších v ranní jízdě rádej Chmiraj. Před námi čtvrtek 17. září, před námi další krátké jihomoravské zprávy, tak i dnes po ránu se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
3: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
0: Hezké zářijové čtvrteční ráno, Moravo, minutka a bude 6:30.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
14: Nepříjemný incident řeší mateřská škola v Dubňanech. Skupina dětí tam podle zveřejněných záběrů byla a kopala 4letého chlapce. Útok na zahradě školky natočila jedna z místních obyvatelek. Zasáhnout měla až kolem jdoucí asistentka. Rodiče napadeného dítěte mají podle CNN Prima News k dispozici lékařskou zprávu. Co celé situaci předcházelo, zatím není jasné. Případem se bude zabývat rada města. Ředitelka školky podle starosty Zbyňka Liseho oslovila také Českou školní inspekci. Řidiči mohou znovu bez omezení projíždět frekventovanou křižovatkou obchodního centra Olympia v Modřicích. Krajští silničáři dokončili opravu silnice 2/152 se Svrateckou ulicí dříve, než původně plánovali. Silnice byla ve špatném stavu a opakovaně se na ní tvořily výtluky.
1: Rádio Jih. Počasí.
14: Aktuálně ve Veselí nad Moravou 15 stupňů. Tu samou teplotu hlásí i Hovorany a Babice. Ladná měří 16.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Dobré čtvrteční ráno i na cesty. Na dálnici D1 na 238. kilometru ve směru na Ostravu došlo k dopravní nehodě. Počítejte s možným omezením. Opatrně a sihem šťastnou čtvrteční cestu.
1: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

Zajisté i dnes ve čtvrtek 17. září máte celou řadu povinností. Jedna povinnost, na kterou se snadno zapomene, protože složenka už nemusí přijít do schránky. Takové jedné takové povinnosti bude řeč. My připomeneme, co je potřeba v Hodoníně do konce října zaplatit. Teď minutku po půl sedmé gratis, likvidovaná narkotika.

0: 6.37 ve čtvrteční raní z Jarmin van Buren, už za chviličku Miraj vedle tebe usínám. No rozhodně nesmíme usnout a zapomenout zaplatit další poplatky. Teď info zejména pro hodoňáky, jedno malinké připomenutí, ať na to pak na konci října nemusíte myslet na poslední chvíli. Pokud ještě nemáte v Hodonině zaplacený místní poplatek zapsan nebo za odpad, čas máte do 31. října. Pozor ale na jednu věc, složenka vám tentokrát nemusí automaticky přistát ve schránce. Složenky do schránek totiž plošně nechodí. Zaplatit ale můžete jednoduše třeba přes portál občana, bankovním převodem nebo přes SIPO. Kdo radši řeší věci osobně, může zajít na pokladnu městského úřadu a zaplatit tam kartou nebo hotově. Takže pokud to ještě visí někde na seznamu úkolů, je ideální chvíle si to pěkně po ránu odškrtnout. Hezkej trost.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Foodfest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Muzejní spolek v Lužicích vás zve na koncert skupiny Country. Přijďte si užít příjemný večer plný country hudby. Koncert se uskuteční v sobotu 19. září od 18 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Součástí programu bude také výuka country tanců. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz. Sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas. Orel Jednota Telnice zve v sobotu 19. září od 14.30 na historický jarmark a vinobraní. Těšit se můžete na stánky s nejrůznějším zbožím, soutěže pro děti, projížďky s povozem, posezení u burčáku a občerstvení. Přijďte si užít příjemné odpoledne. Více informací na www.oreltelnice.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tak i dneska po ránu místy ještě s dešťovými kapkami, takhle přejeme krásné čtvrteční ráno, zatem 17. září 6.46, čas podívat se v ranní jízdě rádech na ranní téma. Otázka stručná a jasná. Čemu Pražák nikdy nebude rozumět? Jak naložíte s dnešním ranním tématem, to už necháme, dámy a pánové, na vaší fantazii. Předem ale díky za váš humor a hlavně nadhled.
1: Napsala Gábina, letěli jsme s manželem do Londýna z pražského letiště, přišla jsem na informace a ptám se paní, s kama to letí? Ona se na mě podívala, ptá se, prosím, říkám, s kama to letí? A ona, že co? Říkám, odkud to letí?
0: Tak Gabče, doufám, že jste potom v klidu odletěli. Přidává se k radnímu tématu i Iggy, říkají nám Japonci nebo Číňani, s kama ty si? Ono to je jedno, hen tam to daj. Je to tu samý Veličan, Písečan, prostě samý Čan. Iggy, tobě děkujeme a krásné čtvrteční ráno.
1: Karla napsala, otáto, potáto, frfle, frfloce, frflota, nefrfli, nefrfloc, nefrflotaj, kudima, tudima tok, kam ta paní idu a je tam jama.
0: No tak, jestli je
1: jama
0: ranní
1: je
0: téma,
1: speciální.
0: Jestli je ranní téma, čemu Pražák nikdy nebude rozumět, myslím, že v některých slovíčkách by se ztratili samotný Moraváku tohoto.
1: No, možná ano, no.
0: Ale děkujeme za další příspěvek, děkujeme i Karle. Facebook rádia jich, linka 606-703-889 pro vaše SMSky a WhatsApp zprávy. Připravena přijímat další vaše posty, další vaše komentáře, další vaše věty. Ptáme se, čemu Pražák nikdy nebude rozumět. Dneska si dovolíme trochu toho regionálního špičkování.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Ve čtvrtek 17.9. nabídeme taky čerstvé jumorovské zprávy. Některým zprávám člověk ani věřit nemůže, respektive nechce. Ale bohužel se to stalo. Děti ve školce v Dubňanech napadly 4letého chlapce. Za chviličku nabídeme mnohem více na vrch aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. Hezké ráno, ať se vám daří.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Koupil jsi to pečivo?
4: Jo.
3: Cože?
4: Jo, koupil.
3: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
5: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
10: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
18: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
19: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, je 7 hodin.
20: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
21: Děti ve školce v Dubňanech napadly 4letého chlapce a křižovatka u brněnské Olympie po opravě znovu plně průjezdná. Nepříjemný incident řeší mateřská škola v Dubňanech. Skupina dětí tam podle zveřejněných záběrů byla a kopala 4letého chlapce. Útok na zahradě školky natočila jedna z místních obyvatelek. Zasáhnout měla až kolem jdoucí asistentka. Rodiče napadeného dítěte mají podle CNN Prima News k dispozici lékařskou zprávu. Co celé situaci předcházelo, zatím není jasné. Případem se bude zabývat rada města. Ředitelka školky podle starosty Zbyňka Liseho oslovila také Českou školní inspekci, která by měla prověřovat mimo jiné dohled nad dětmi. Starosta také uvedl, že město jako zřizovatel si od školky vyžádalo informace o okolnostech události, dalším postupu i přijatých opatřeních. Podle něj město situaci nepodceňuje a jeho prioritou je bezpečnost dětí a důkladné objasnění celého případu. Řidiči mohou znovu bez omezení projíždět frekventovanou křižovatkou u obchodního centra Olympia v Modřicích. Krajští silničáři dokončili v Brně opravu silnice 2/152 se Svrateckou ulicí dříve, než původně plánovali. Silnice byla ve špatném stavu a opakovaně se na ní tvořily výtluky. Oprava vyšla zhruba na 4,5 milionu korun. V okolí ale práce pokračují. Modřice budují v Chrlické ulici nový 266 metrů dlouhý chodník směrem k Olympii, který má zlepšit bezpečnost pěších. Hotový by měl být na konci října.
20: Rádio Jich. Počasí.
19: No, dneska nás čeká o poznání méně sluníčka a o poznání nižší teploty. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo, místy doznívající déšť. Kolem poledne už bude převažovat oblačno, později i polojasno, ale výjimečně se mohou vyskytovat další přehánky. Večer pak převážně skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty dnes maximálně 22 stupňů Celsia, na Blanensku jen kolem 18 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 20. Aktuálně po ránu v Brně 14, Ladna u Břeclavi měří 16 stupňů Celsia. Podíváme se také do Josefova, kde měříte 15, stejně jako v Otnicích.
18: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
20: Rádio Jih. Doprava.
19: Záchranné a vyprošťovací práce probíhají na dálnici D1 na 238. kilometru, jak už od nás víte, ve směru na Ostravu. Tam došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. Počítejte se zdržením. Opatrně a sihem šťastnou čtvrteční cestu.
20: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
19: 7 hodin, skoro 3 minutky, Benassi Bros a Every Single Day, za chviličku taky Naughty Boy a Sam Smith, no a pak už se podíváme na nějaký ten zase speciální den. Ano, i dnes 17. září máme co nabídnout, třeba den ocenění šéf kuchařů.

0: 7:02 není z děnou, ty boj, za chvíličku Evča Farna, neříkej, co má se stát. My ale řekneme, že před námi je den pracovníků úklidu. Možná jste si taky určitě v práci všimli, že to je místo, kde je vesměs vždy uklizeno, nebo když jdete třeba do obchodního centra, jak jsou tam krásy čisté podlahy, voňavé záchody. No, za to všechno vděčíme jedné skupině lidí, kterým se velký díků často, přiznejme si, to nedostává. 17. září slavíme den pracovníků úklidu a skutečně je to profese, o které platí jednotrefné pravidlo. Dokud funguje perfektně, nikdo si ji nevšimne. Jakmile ale paní uklízečka nebo pan uklízeč jeden jediný den nedorazí, hned to poznáme na tom, že třeba přetečou odpadkové kaše, na toaletách nemáme papírové útěrky a celkově zjistíme, jak moc jsme bez nich ztracení. Mimochodem, průměrný pracovník úklidové firmy v nemocnici, obchodním centru nebo rozlehlém administrativním komplexu nachodí během jediné směny 12 až 17 kilometrů. K tomu neustále ohýbání, nošení břemen a zvedání rukou způsobují, že fyzická náročnost jedné směny odpovídá uběhnutí půl maratonu. Takže až dnes práci v nemocnici nebo třeba v obchodě potkáte paní s mopem nebo pána s vysavačem, uspějte se na něj a poděkujte jim. Tito lidé totiž drží náš svět jednoduše v čistotě. A kolikrát to fakt jednoduché není. No a když si v restauraci sednete ke stolu a za 20 minut před námi přistane perfektní jídlo, bereme to jako samozřejmost. Dnes ale máme den ocenění šéf kuchařů. No a v televizi sice vaření vypadá jako naleštěná romantika plná bylinek a pinzet, realita v restaurační kuchyni je ale spíš extrémním sportem. 50 stupňů u grilu i víc, ostré nože, horký olej, práce ve stoje 12, někdy až třeba 16 hodin v kuse a koordinace úkolů závislá doslova na vteřinách. Dneska si proto vzpomeňme na lidi, kteří tráví dny a víkendy tím, aby nám chutnalo. Až dnes půjdete na oběd nebo večeři, pošlete do kuchyně upřímnou pochvalu, kuchaři určitě ocení. Den pracovníků u úklidu, den ocenění šéfkuchařů. To vše připadá na dnešní den 17. září. No a ve čtvrtek 17.9. máme také v kalendáři vepsána rovnou dvě jména. Naděžda a Naďa. Tak holky, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Za chviličku pošleme hudební dáreček od Evči Farné. Jinak ještě mrkneme na Slovensko. Tam mají svátek Olympia a Melisa. I tam blahopřejeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vše ze čtvrteční ranní jízdy rádia. No a o muziky vlastně zůstáváme.
1: No, zůstáváme a podíváme se také na případ toho, když si to někdo rozhodne vyřídit sám a vzít v uvozovkách spravedlnost do svých rukou. Poněkud divokou dohru měl koncert pod širým nebem v německém Bad Kissingenu. Na vystoupení zpěváka Vincenta Weisse dorazilo tolik lidí, že část fanoušků se prostě a jednoduše nevešla do areálu. No a usadila se i na sousední louce. Jenže, jak už to tak bývá, tam měla svého majitele. Konkrétně v tomto případě 52-letého farmáře. No a ten z nečekané návštěvy na svém pozemku nebyl úplně třikrát jako na větvi, zrovna z toho neskákal 3 metry do vzduchu. Nejprve se obrátil na policii a jasně požadoval, aby návštěvníky z louky vykázala, aby je poslala prostě pryč, že tam vůbec nemají co dělat. Policisté ale nezasáhli, protože už byla tma, přesun velkého množství lidí by mohl prý zkomplikovat dopravu a koncert navíc mířil ke konci. No a to se ale pánovi nelíbilo. Farmář se s tím vysvětlením nespokojil a rozhodl se vzít situaci do svých rukou. Nasedl do traktoru a začal po louce jezdit sem a tam mezi lidmi, kteří tam seděli třeba na kempingových židlích. Podle policie některé návštěvníky měly opravdu těsně a nakonec došlo i na zranění. Dva lidé nestačili čas uskočit a vyvázli naštěstí jen s lehkými zraněními. Teprve poté policisté už zakročili tma netma, farmáře zastavili a po konzultaci se státním zastupitelstvím mu odebrali řidičské oprávnění. Vyšetřovatelé ho obvinili mimo jiné z veřejného ohrožení, ublížení na zdraví a nepřípustného nátlaku. No a případ samozřejmě rozjel živou debatu na sociálních sítích, jak už to tak prostě bývá, část lidí farmářů vztek chápala, způsob, jakým ho dal najevo, už byl ale prý dle mnohých hodně za hranou. Možná majitelé pozemku tady v republice, když to slyší třeba tu zprávu teď, tak se do toho mistra dokáží vcítit, že jako jeho pozemek, lidi tam nemají co dělat, obrátí se v první řadě na policii, ta s tím vůbec nic nedělá, no a pak z té zoufalosti vezme traktor a jezdí mezi lidmi, no tak jako svým způsobem vlastně pro něho má člověk pochopení, no.
2: Taky místo traktoru mohl vzít kombajn a mohlo to dopadnout daleko hůř.
3: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Ricky Martin a klasika Living La Vida Loca. I ve čtvrtek 17. září v raní zvěrády hledáme další, tentokrát je krátké jihomoravské zprávy, ale i tak se dozvíte, co nového. Dneska po ránu se zaměříme na ranní moravské teploty a vydáme se za vámi na cesty. Tak hezké ráno a díky, že jste s rádiem X, rádiem Jižní Moravy.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Haha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
3: Nesedla vašemu dítěti školka? Nebo je doma a chybí mu kontakt s ostatními dětmi? Lesní mateřská škola Pálava v Mikulově má pro letošní školní rok ještě několik volných míst. Nabízíme flexibilní docházku už od jednoho dne v týdnu. Montessori pedagogika, respektující přístup, malé skupiny a každý den v přírodě. Jsme rejstříková mateřská škola a zajišťujeme povinné předškolní vzdělávání. Více informací na www.lmspalava.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, 7 hodin 30 minut.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Na okraji Hustopečí směrem na Velké Němčice může vzniknout nový průmyslový a logistický areál CT Park. Potřebnou změnu územního plánu schválili zastupitelé poměrem hlasů 11:8. Areál je plánován mezi dálnicí D2 a silnicí 425 na místě dnešních polí. Chátrající dům v Karlově ulici v Brně, který měl původně jít k zemi, nakonec zůstane stát. Kvůli hluku z velkého městského okruhu už není vhodný k bydlení. Město ho proto poskytlo Uměleckému svazu České republiky za symbolickou 1 korunu ročně.
10: Počasí.
11: Aktuálně měříme v Brně 15 stupňů, 16 hlásí Nový Podvorov, Lanžhot a Velehrad.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: Znovu taky na cesty, na trase ze Zlína na Vsetinu Lípy na silnici první třídy číslo 49 havaroval motorkář, počítejte se zdržením. A na D50 dvojce mezi 10. a 11. kilometrem na trase Brno Pohořelice se na krajnici pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. I tady buďte opatrní. Šťastnou čtvrteční cestu.

Japonci jsou známi svou zdvořilostí, jenže teď tam záchranáři prosí lidi, aby na jedno pravidlo slušného chování při zásahu raději zapomněli. Proč jim dobře míněné gesto komplikuje práci, řekneme už za chviličku. Teď Vladis a Nicole. Žijem pre moment.

0: zpěvák a herec Justin Timberlake ve čtvrteční ranní jízdě. Krásné ráno, čas 7.39. Čas podívat se do toho Japonska. Jak už jsme nakousli před pár minutkama, víme, že Japonci jsou známí svou zdvořilostí. Ale v Japonsku se teď řeší problém, který by asi málo koho napadl. Záchranáři z města Kanazawa prosí lidi, aby jim při zásahu nesrovnávali boty u dveří. V Japonsku je totiž běžné, že když se návštěva zuje, hostitel její boty hezky srovná špičkami směrem ven. Je to projev slušnosti a má to hostům potom osnadnit odchod. Jenže u záchranářů je právě toto problém. Když přijdou do bytu, nechávají si boty přesně tam, kde je potřebují mít podle toho, jakou mají při zásahu roli. Pokud jim je někdo mezi tím přerovná, při odchodu pak musí hledat, které jsou jejich. A když navíc všichni nosí stejnou služební obuv, může z toho být docela malé botové pucle. Podle místních hasičů takové zdržení může zabrat klidně i půl minuty a půl minuty nezní jako moc, ale při převozu pacienta už může hrát roli každá vteřina. Záchranáři proto říkají, vážíme si vaší zdvořilosti, ale boty nechte raději být. No, sorry jako, za mě je naprosto absurdní, aby se záchranáři zouvali před vstupem do bytu, když jdou někomu zachránit život nebo zdraví.
1: To bylo první, co mě napadlo, jako že se vůbec ještě mají čas jako zout, teď ten zvyk
0: dejte teda, si návleky!
1: Ten zvyk je sice jako, asi chápu, myšlen dobře, ale za mě taky zvláštně působí, že hostům hned jako rovnat boty, tak aby se jim dobře odcházelo, to je v podstatě, jako by se jim vzděloval. Tak když už jste přišel, hlavně nezapomeňte hodně brzy odejít.
0: Jako nás se taky vyzováme, nejde ve špinavých botech do baráku nebo do bytu, že?
1: Je to ale tak, jako, no, že ale že záchranáři, když jako jedou za záchranou, to tam asi k tomu moc jako nepatří, že tam jako šetříš každou vteřinu a už to zhutí bod, jako tě nějakým způsobem byť minimálně zdrží, no. Tak jako jiný kraj, jiný mráv, no.
0: Tak vemte si, co všechno musí záchranáři v Japonsku řešit.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za námi Somber, před námi Ricky Martin a Livin' La Vida Loca, tak vida, tady jsou další vaše komenty k rannímu tématu, čemu Pražák nikdy nebude rozumět. Dneska si dovolíme trochu regionálního špičkování a jak naložíte s dnešním ranním tématem, to necháme samozřejmě na vaší fantazii. Předem díky za humor a nadhled.
1: Jirka napsal, tak třeba Vlaxa, vlak se rozjel, to jsem pronesl ve vlaku z Prahy do Rokycan na Pepíci nechápali.
0: Veronika se přidává na Facebooku rádi k rannímu tématu. Pražákovi jsem řekla, že na večeři budou RTEPLE. On nevěděl a já jsem taky nevěděla, jak mu to jinak říct, protože jsem v tu chvilku zapomněla, jak se řeknou RTEPLE spisovně. Verčo, že RTEPLE jsou spisovně, ne?
1: U nás RTEPLE, určitě. Hotovo.
0: Verčo, děkujeme.
1: Verča napsala, hojí žení, rožní, běžeš k oknu, máš šnuptychl, lapni na štokrle, podej žufánek, henkaj, bacha, vem si mustr, kopni do vrtule a mnohem, mnohem více.
0: No a když další Verča, kterou jsme teď citovali, vzpomněla žufánek, tak se k němu ještě na chviličku vrátíme, protože Kristina píše na Facebooku Rádich, k nám do práce jezdí Pražáci a když se dostali přímo k nám, tak jsme probírali moravštinu. Jsem se jich optala, chlapci, víte, co to je žufánek? A ten jeden, jo, vím přesně, ten chlást, no a takových perlí bylo moc. No, nutno podotknout, žufánek, kdyby náhodou nevěděl někdo tady, ale pochybuji o tom rodinný ovocný lihovar, takže podívejte se, Pražáci třeba možná neví, co to je žufánek, ale vědí, že to je alkohol. Taky tímto zdravíme vás všechny, co jste se zatím zapojili do dnešního ranního tématu. Možná, že vás toto nějakým způsobem alespoň lehce vyprovokovalo a taky jste si na něco vzpomněli. Čemu Pražák nikdy nebude rozumět podle vás? Napište nám to SMS-kou WhatsApp zprávou na 606-703-889 anebo nám to pošlete rovnou na Facebook Rádia. Děkujeme za kličku slibovaný Ricky Martin.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Nicky, Miley Cyrus. A nebo Pokáč. Dům určený k demolici v brněnské Karlově ulici zachrání. Kdo přesně odhalí čtvrteční jihomoravské zprávy s datem 17. září. Dobré ráno, Moravo.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými

0: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
1: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
0: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
1: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
2: Monumentální Bach. Provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
7: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal-kyjov.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
5: A ve čtvrtek po ránu přidáme přesný čas, 8 hodin, 1 minuta.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: U Hustopečí může vyrůst nový průmyslový a logistický park a dům určený k demolici v brněnské Karlově ulici zachrání umělci. Na okraji Hustopečí směrem na Velké Němčice může vzniknout nový průmyslový a logistický areál CT Park. Potřebnou změnu územního plánu schválili zastupitelé. Areál je plánován mezi dálnicí D2 a silnicí 425 na místě dnešních polí. Zastavit bude možné přibližně 40 tisíc metrů čtverečních, tedy asi 4 hektary. Vzniknout tam mohou sklady, výrobní haly i obchodní objekty. Územní plán zároveň stanovuje podíl zeleně a omezuje výšku budov podle konkrétního místa na 10 až 14 metrů. Chátrající dům v Karlově ulici v Brně, který měl původně jít k zemi, nakonec zůstane stát. Kvůli hluku z velkého městského okruhu už není vhodných bydlení. Město ho proto poskytlo Uměleckému svazu České republiky za symbolickou 1 korunu ročně. Vzniknout tam mohou zkušebny, ateliéry nebo prostory pro volnočasové aktivity. Nájemní smlouva platí 5 let a umělci si mohou budovu upravit podle svých potřeb. Dům je nyní odpojený od sítí a nový život mu chtějí členové svazu dát své pomocí a z vlastních příspěvků.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Ráno a dopoledne čekejte většinou zataženou oblohu, místy ještě déšť, kolem poledne se začne oblačnost protrhávat a odpoledne už může být místy i polojasno, ojediněle, ale ještě také zaprší. Večer už bude většinou skoro jasno, teploty vystoupí maximálně dnes na 22 stupňů Celsia, na Blanensku bude o kapičku chladněji, namíříte kolem 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 20, no a 3 minutky po 8 ještě k ranním teplotám, Ratíškovice 14, zdravíme do Rajhradu, kde míříte 15 stupňů Celsia. Po 16 máte aktuálně v Břeclavi a Válticích.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar Kyjov a Hodonín.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Na dálnici D2 na 8. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno na krajnici probíhají práce údržby, projíždějte opatrně a připomínáme na trase ze Zlína na Vsetinu Lípy na silnici první třídy číslo 49 havaroval motorkář. Dopravní nehodu aktuálně policie došetřuje, tak počítejte s možným nárazovým zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu z ranní zdou rádia.

0: Hezké čtvrteční ráno, posloucháte Ranní jízdu Rádia Jih. No a na jižní Moravě je v plném proudu sezóna vinobraní a s nimi spojené oslavy vína. Se dívám, že nám tady něco chybí, vývrtka. Nevadí, to pořeším potom. Pozadu nezůstává ani Hodonín, kde se chystá oblíbený svátek vína. Ve studiu tak vítám ředitele Domu kultury Hodonína, pana Petra Hrušku. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: No a samozřejmě vedoucí programového oddělení Soňu Pachlovou, i vám krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pane řediteli, otázka hned na startu na vás. Pojďme na úvod k těm základním souřadnicím. Kdy a kde přesně se letošní svátek vína v Hodoníně uskuteční?
1: Děkuji za tu otázku, Luky, a jenom na začátek vývrtku jsem teď vytáhl z kapsy.
0: Paráda, děkuju.
1: Jinak svátek vína tradičně se uskuteční na Masarykově náměstí tuto sobotu 19. září.
0: Doufám, že paní Soňa přinesla skleničku aspoň, aby jsme tady pokoštovali něco. Když už pan ředitel teda tu vývrtku, no dobrá, necháme to na potom.
2: Ještě nám chybí to víno.
0: To jsem zase donesl já do studia. Tak paní Soňo, v čem bude letošní svátek vína jiný oproti předchozím ročníkům a co je jeho hlavní myšlenkou?
2: Tak letos jsme program dramaturgicky postavili opravdu na folkloru. Chceme, aby svátek vína od začátku až do konce měl jednotnou atmosféru a aby přirozeně propojoval víno, folklor a vlastně naši slováckou tradici. Folklor proto nebude jenom jedna část nebo jedna část programu, ale vlastně bude se prolínat celým odpolednem a večerem.
0: No a víno samozřejmě potřebuje i kvalitní kulturní doprovod. Kdo všechno se v letošním pestrém programu návštěvníkům představí?
2: Takže začneme už ve 14.30 dechovou hudbou Svárovanka, která nám začne vyhrávat před Domem kultury. A ta se společně se slavnostním průvodem přesune na Masarykovo náměstí, kde vlastně proběhne slavnostní povolování nálevu. Vystřídá je dechová hudba Podlužanka a po Podlužance nastupuje folklorní blok, který je složen už z našich stálic hodonínských, což jsou Erteple, cymbálová muzika Dubinka, dětský folklorní soubor Dubinka. Erteple doprovodí cymbálová muzika Olina. Cymbálová muzika Olina bude potom pokračovat odpolednem a nakonec večera vystoupí energická kapela Čarovné ostrohy.
0: Paráda. Základní program a termín už tedy známe, ale co velká letošní novinka v podobě besedy u cymbálu a jak si akci užijí rodiny s dětmi, na to se zeptáme hned po další dvojici songů a dojde i na osobní pozvánky. Tak zůstaňte s Rádiem Jih.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin a 20 minut, Pokáč a Ignor. V ranní zdě rádiích zůstávají našimi milými hosty zástupci Horodinského domu kultury, tedy ředitel Petr Hruška a vedoucí programu Soňa Pachlová. Společně pokračujeme v povídání si o letošním svátku vína v Hodoníně. Už jenom ten název, svátek vína. Těšíme se. Paní Soňo, jednou z hlavních letošních novinek je beseda u cimbálu. Co přesně si pod tím, prosím, má představit posluchač, který třeba na takové akci ještě nikdy nebyl?
1: Tak hlavně je to o kontaktu, protože cymbálová muzika nebude hrát na jevišti, ale bude dole pod jevištěm, takže bude v přímém kontaktu s náštěvníky a chceme, aby náštěvníci se stali nejenom diváky, ale vlastně součástí tohoto programu. Besedu u cymbálu bude mít na starosti cymbálová muzika Olina a náštěvníci si budou muset moc s nimi zaspívat lidové písničky nebo sami navrhovat, co chtějí zahrát.
0: Tak to zní velmi lákavě. Pane řediteli, akce spojené s vínem bývají často vnímané hlavně jako zábava pro dospělé, ale myslíte v rámci svátku vína také na rodiny s dětmi, jinými slovy, co se v mládí naučíš ve stáří, jak když najdeš?
2: Určitě ano. Já bych chtěl všechny pozvat na průvod, který bude slavnostní průvod, nebude takový, jak na svatovřenské, takže historický, bude zaměřený doopravdy k tomu svátku vína, k tomu folkloru, takže od 14.30 přijďte ke kulturáku, ano, a pak bude následovat teda slavnostní průvod a máme připravené pro rodiny spoustu akcí a bych poprosil asi Soňa, aby řekla úplně, co jsme všechno připravili, jaké zajímavosti.
1: Tak ve spolupráci se slováckým kroužkem, který si slovácký kružek Hodonín, který si připravil pro děti malování folklorních mašlí. Samozřejmě nebude chybět malování na obličej, jízda na ponících, no a oddíl orientačního běhu si připravil vlastně takový orientační běh pro rodiče i pro děti. Mm-hmm. Takže vyfasujete mapu a podle mapy budete muset projít bludištěm.
0: Wow. A kdo se dostane, až nakonec dostane zlatého bludišťáka.
1: Ale před sklankou vína ještě samozřejmě.
0: Tak moc děkujeme. Na závěr vás ještě poprosím o osobní pozvánku, proč by posluchači rádi jejich rozhodně neměli nechat letošní svátek vína v Hodoníně si ujít. Tak předpokládám, že dáme přednost dámě.
1: Tak je to svátek vína v Hodoníně, takže zveme všechny hodoňáky. Myslím si, že máme v místě krásnou kulturu, nemusíte za ní nikam jezdit. Takže budeme rádi, když přijdete.
0: Mm-hmm. A pane řediteli?
2: Tak samozřejmě já doplním svoji sympatickou kolegyni v tom, že všechny zveme nejen hodoňáky, ale i mimo hodoňáky. Je to svátek vína, takže bude dobré víno, bude i burčák, samozřejmě, na který se těšíme. Jsme na Jižní Moravě, máme se čím chlubit, bude to svátek plný folkloru, takže všichni se přijďte podívat odpoledne na Masarykovo náměstí a my se s váma budeme všechna těšit.
0: Tak moc děkujeme, Soňa Pachlová, Petr Hruška z Domu kultury Hodonín, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu i za pozvání na skvělou akci, ať se celý svátek vína vydaří na jedničku. Mimochodem, všechny podrobnosti o programu naleznou naši posluchači na webu Domu kultury Hodonín. No a my hrajeme dál hity pro dobrou náladu, přejeme krásné čtvrteční jitro, tady je Cyndi Lauper.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční ráno Moravou. Za chvilečku pro vás, pro ranní ptáčata Ava Max. Taky zpěvačka Ray. A Hory nabídnou opět a Radeček. No a čtvrteční krátké jihomoravské zprávy. Zase Indros, pořád se něco děje, pořád to sledujeme. Tak se už za chvíličku dozvíte mnohem více.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Datart uvádí Dny Marian.
6: Dny Marian, jo.
5: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Vsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dvě minutky po půl deváté, hezké čtvrteční ráno Moravo.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Nepříjemný incident řeší mateřská škola v Dubňanech. Skupina dětí tam podle zveřejněných záběrů byla a kopala 4letého chlapce. Útok na zahradě školky natočila jedna z místních obyvatelek. Zasáhnout měla až kolendoucí asistentka. Rodiče napadeného dítěte mají podle CNN Prima News k dispozici lékařskou zprávu. Co celé situaci předcházelo, zatím není jasné. Případem se bude zabývat rada města. Ředitelka školky podle starosty Zbyňka Liseho oslovila také Českou školní inspekci. Řidiči mohou znovu bez omezení projíždět frekventovanou křižovatkou u obchodního centra Olympia v Modřicích. Krajští silničáři dokončili opravu silnice 2/152 se Svrateckou ulicí dřív, než původně plánovali.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: No a mrkneme také na aktuální teploty. Brno hlásí 16 stupňů, 15 pak měříš Dánice, Lednice a Otrokovice.
8: Rádio Jih. Doprava.
0: Na D2 na 4. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto s defektem. Míříme do Brna v Hradecké ulici směrem z centra u sjezdu na Purkyňovu. Se stala dopravní nehoda. Projíždí se jedním pruhem, počítejte se zdržením. V Brně zůstáváme, neboť v Husické ulici na křižovatce s Palackého třídou srazilo osobní auto chodce. Také počítejte tedy s omezením. A na D52 na 13. kilometru ve směru na Vídeň dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Šťastnou čtvrteční cestu.
8: Ranní jízda. Na rádiu J.
0: Dneska se v hudební historii potká pád jednoho z nejmocnějších mužů hip-hopu. Jedna z nejslavnějších písní o zlomeném srdci a taky zpěvačka, která se dokázala vrátit na pódia i po pořádně těžkých životních zkouškách. Za chvíli se na rádiu J v ranní jízdě podíváme, co všechno se 17. září zapsalo do hudebního světa.

40 minut. Ve včerejší hudební historii v ranní z Děrádej vystupoval on z Floridy, Flo Rida. A dneska tady máme dalšího pána na holení, ale i dámy. Krásné čtvrteční ráno, Moravo, pojďme se podívat do hudební historie dnešního dne. Přesně před 2 lety, 17. září roku 2024, obletěla celičký svět zpráva, která otřásla nejenom hudebním průmyslem. V newyorském hotelu totiž zatkla federální policie jedno z nejvlivnějších hip-hopových magnátů planety, Shauna Combse, známého jako Puffa Daddyho. Chlap, který stál u zrodu kariér Ashra, nebo třeba zpěvačky Mary J. Blige, čelil federální obžalově ze závažných zločinů, včetně vydírání, organizovaného zločinu a obchodu s lidmi. Soudce ale tedy smetl ze stolu nabídku kauce v přepočtu přes 1 miliardu korun a poslal Puffa Daddyho rovnou do neblaze proslulé vazební věznice v Brooklynu, kde jeho kdysi nedotknutelné impérium definitivně skončilo pod desítkami dalších žalob. Jen tak mimochodem, jak se z newyorského kluka stal mocný hip-hopový magnát, i to odhalí námi doporučená dokumentární série o Shaunovi na Netflixu, mapuje vzestup hudebního magnáta, budování impéria Bad Boy Records a především závažná obvinění ze zneužívání a federální vyšetřování vedoucí k jeho zatčení. 17. září roku 2011 pak vystoupala na samotný vrchol prestižní americké hitparády Billboard Hot 100 skladba, která se stala hymnou všech zlomených srdcí, tedy Someone Like You, a to britské zpěvačky Adele. Adele píseň napsala s Danem Wilsonem, a to během pouhých 2 dnů. Když se dozvěděla, že muž, do kterého byla bezhlavě zamilována, se krátce po jejich rozchodu zasnoubil s jinou. Původně vznikla jako tichá osobní terapie na akustickém klavíru v pokoji. No a výsledek? Skladba se stala historicky vůbec první čistou klavírní baladou pouze s jedním hlasem, bez bicích a dalších nástrojů, která kdy ovládla moderní americký žebříček. Potažmo i ten světový. Neslaví narozeniny zpěvačka, které se v nutých letech přezdívalo Malá dáma s velkým hlasem. Jde o americkou zpěvačku Anastasia.

0: Duší, čím vším si v soukromí musela projít. Už ve 13 letech jí diagnostikovali koronovou chorobu. Chronický zánět střev, kvůli kterému podstoupila těžkou operaci a dlouhé měsíce strávila na invalidním vozíku. Později dvakrát porazila rakovinu prsu, kvůli níž musela podstoupit oboustrannou mastektomii. Pokaždé se ale vrátila na pódia, pokaždé s ještě větší energií a pokaždé ještě s větším úsměvem. Dnes jí tedy z rádia jich posíláme k jejím narozeninám přání hlavně pevného zdraví. Když už tady máme oslavence či oslavenkyni, tak se podíváme i do kalendáře. Ve čtvrtek 17. září mají svátek Naděžda a Naďa. Holky, všechno nejlepší za chvíličku pro vás hudební dáreček. Pecka Where is my husband? A možná se budou ptát i na Slovensku, kde slaví Olympia a Melissa.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: věříme. Ivka napsala, nikdy nezapomenu na hlášky babičky ze Šardic a její nerabluj tu legátku, čili nedělej rámu s tou židlí, tumluj se, pospěš si, přiznám se, to ani neznám, tumluj se, to slyším prvně. A další legendární věta, když jsem šla poprvé k ex-tchýni na oběd a říká mi, budu krumpíre s fašírku, jsem sice z Moravy, ale na hlohovecké nářečí jsem si musela dlouho zvykat.
1: Tak děkujeme i za tento příspěvek, ranní téma dneska znělo jasně, byla tady taková stručná otázka, čemu Pražák nikdy nebude rozumět. No a na závěr fantastická vtipná tečka od našeho posluchače Pavla, který píše, Pražáci rozumí všemu.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hrát. Co bude pak, prozradí taky kapela Krištof. Křižovatka u brněnské Olympie je po opravě znovu plně průjezdná. Nabídeme řidičům a řidičkám a nejenom jim podrobnosti v dalších čtvrtečních jomravských zprávách Rádia Jih.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimanga. Zachraňte nudné jídlo

0: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
1: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 000.
0: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
1: Top Cyklovkyjov.

0: Více na to.cyklo.cz.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
6: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
14: Je přesně 9 hodin, přejeme hezký čtvrtek.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Děti ve školce v Dubňanech napadly čtyřletého chlapce a křižovatka u brněnské Olympie po opravě znovu plně průjezdná. Nepříjemný incident řeší mateřská škola v Dubňanech. Skupina dětí tam podle zveřejněných záběrů byla a kopala čtyřletého chlapce. Útok na zahradě školky natočila jedna z místních obyvatelek. Zasáhnout měla až kolem jdoucí asistentka. Rodiče napadeného dítěte mají podle CNN Prima News k dispozici lékařskou zprávu. Co celé situaci předcházelo, zatím není jasné. Případem se bude zabývat rada města. Ředitelka školky podle starosty Zbyňka Liseho oslovila také Českou školní inspekci, která by měla prověřovat mimo jiné dohled nad dětmi. Starosta také uvedl, že město jako zřizovatel si od školky vyžádalo informace o okolnostech události, dalším postupu i přijatých opatřeních. Podle něj město situaci nepodceňuje a jeho prioritou je bezpečnost dětí a důkladné objasnění celého případu. Řidiči mohou znovu bez omezení projíždět frekventovanou křižovatkou u obchodního centra Olympia v Modřicích. Krajští silničáři dokončili opravu silnice 2/152 se Svrateckou ulicí dřív, než původně plánovali. Silnice byla ve špatném stavu a opakovaně se na ní tvořily výtluky. Oprava vyšla zhruba na 4,5 milionu korun. V okolí ale práce pokračují. Modřice budují v Chrlické ulici nový 266 metrů dlouhý chodník směrem k Olympii, který má zlepšit bezpečnost pěších. Hotový by měl být na konci října.
15: Rádio Jih. Počasí.
14: Dopoledne čekejte většinou zataženou oblohu, místy ještě doznívající déšť, kolem poledne se začne oblačnost protrhávat a odpoledne už může být místy i polojasno. Ojediněle, ale i tak ještě zaprší, večer už bude většinou skoro jasno. Teploty dnes maximálně 22 stupňů Celsia, i když na Blanensku bude chladněji jen kolem 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji teploty od 17 do 20 stupňů. No a aktuálně Uherské Hradiště, Čejč, Velké Pavlovice, Alej Boršice měří po 15 stupních Celsia.
17: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
15: Rádio Jih. Doprava.
14: Míříme do Brna i na D2 v Brně v Husické ulici na křižovatce s Palackého třídou. Připomínáme, srazilo osobní auto chodce, počítejte i nadále se zdržením a na D2 na 4. kilometru ve směru na Brno. Dejte stále pozor na nepojízdné osobní auto s defektem. Šťastnou čtvrteční cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Temper City, za chviličku Sunrise Avenue a Hollywood Hills. To vše z Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. No a dámy a pánové, vážení posluchači, máte pocit, že jste ve spaní fakt přeborníci? Pokud ano, v Japonsku za něj, tedy za ten spánek, můžete dostat pořádně zaplaceno. Za malou chvíli vám řekneme, jak vypadá soutěž, kde je největší výhodou usnout.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No, tak je to dobře, protože tady se konečně může vyplatit disciplína, ve které jsme někteří opravdu silní. I když je to trochu z ruky, rozhodně to zní zajímavě a vlastně i bláznivě zároveň. Japonská firma Koala pořádá už 5. října v Tokiu soutěž ve spánku a pozor, vítěz může získat přepočtu zhruba 250 tisíc korun. Takže ano, tentokrát se opravdu vyplatí usnout vlastně v práci. Jen tady musíte být v té správné práci. Účastníci dostanou 90 minut na to, aby předvedli svůj životní výkon. Speciální zařízení budou hlídat, jak rychle usnou, jak hluboce spí a jestli je jen tak něco nevzbudí, protože organizátoři připraví i nečekané rušivé podněty. Takže by se dalo říct takový spánkový víceboj. Usnout, vydržet a hlavně se nenechat rozhodit nebo probudit. Do soutěže vyberou asi 60 dospělých. No a jestli máte doma partnera či partnerku, jež usne dřív, než stihnete doříct dobrou noc, možná právě objevil či objevila svůj životní talent.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: sladká Lady Gaga na rádiu ich a za chvíľočku bouřivák Bon Jovi s peckou It's My Life. No a v centru Brna to chvíli vypadalo na pořádně vážný zásah. 3 jednotky hasičů, automobilový žebřík a desítky zvědavých lidí v ulicích. Důvod byl nakonec, řekněme, no chlupatější, než se čekalo a hlavně měl 4 nohy. Co se stalo, prozradíme už za chvilku.
1: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
2: Koupil jsi to pečivo?
3: Jo.
2: Cože?
3: Jo, koupil.
2: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
4: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Datart uvádí Dny Marian.
8: Dny Marian, jo.
7: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
18: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku.

0: chviličku J-Lo, Jennifer Lopez a nebo třeba taky Kateřina, Marie Ticha a Plamen. Naštěstí nemuseli bojovat s plameny, přesto u toho hasiči byli. Toto je přesně ten typ zásahu, dámy a pánové, který má naštěstí dobrý konec. V centru Brna zamyslela hasiče kočka, čtyřnohá tedy, abychom to upřesnili, která si vyrazila na místo, odkud už sama chudina nedokázala zpátky. Do Poštovské ulice dorazili hned 3 jednotky hasičů a dokonce i automobilový žebřík. Kolem jdoucí tak chvíli mohli mít pocit, že se v historickém centru děje něco opravdu vážného. Jenže pohledy hasičů nakonec mířily úplně nahoru na parapet domu v několika desítkách metrů výšky. Právě tam uvízla kočka, která se protáhla, zřejmě alespoň tedy po otevřeným oknem ven, jenomže cesta zpátky už pro ní byla nad její síly. Hasiči pro jistotu pod domem připravili plachtu a chystali se použít i žebřík. Nakonec ale nebyl naštěstí potřeba. Podařilo se jim dostat přímo do místnosti za oknem a kočku protáhnout zpátky dovnitř. Takže místo velkého dramatu nakonec jedna zachráněná kočička a pro hasiče možná trochu netradiční dopolední rozcvička. Za což jim samozřejmě patří velké díky a posíláme Jennifer Lopez.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: dom. Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
1: 19.

0: děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rabbit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

jich přeje Šimon Král. Verču skolila nějaká nemoc, tak Verunku zdravíme domů. No a v další hodině jí pošlem samozřejmě hity pro dobrou náladu. Roztančíme to třeba s Kaskádou a Peckou Every Time.

0: Fix a Big City Life. Big City Life, me try forget my pressure eyes up no matter what me try. A nejen o tom, že Břeclavská tiskárna dokončuje distribuci volebních lístků, bude mluvit už za chvilku v čerstvých jihomoravských zprávách na rádiu Jih Petr Jindra, tak se na to počkejte.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimanga. Zachraňte nudné jídlo s

0: Strakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás!
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju!
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Každý vinař Čepera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína v sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Petě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus a co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Minutu po 10. hodině ladíte Rádio Jih.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Břeclavská tiskárna dokončuje distribuci volebních lístků a park v brněnských Černovicích získal krajské ocenění Adaptera Awards. Břeclavská tiskárna Wallstedt Moravia Press téměř dokončila distribuci volebních lístků pro říjnové senátní a komunální volby. Termín 24. září tak podle vedení firmy stihne s rezervou. Na výrobu bylo potřeba zhruba 800 tun papíru, z toho asi 600 tun připadlo na komunální volby. Na celé zakázce se podílí přibližně 120 zaměstnanců. Novinkou jsou letos QR kódy na lístcích pro senátní volby, které mají zrychlit práci volebních komisí. Tiskárna už je připravena také na případný tisk lístků pro druhé kolo senátních voleb. Obnova parku v brněnských Černovicích získala ocenění v soutěži Adaptera Awards za Jihomoravský kraj. Dříve zanedbané místo se po rekonstrukci proměnilo v prostor pro odpočinek, hry i setkávání lidí. Porota ocenila mimo jiné práci s dešťovou vodou, propustné povrchy, vhodné rozmístění zeleně i použití místních materiálů. Celková proměna parku stála přes 17,5 milionu. Černovický park zároveň postoupil do celostátního finále. Vítězné projekty budou vyhlášeny 5. listopadu v Praze.
14: Počasí.
13: Tak dneska pro vás máme čerstvé počasí. Aktuální teploty Kyjov hlásí 15 stupňů, Šardice taky 15, Bořetice taky 15, no a Stupava taky 15 stupňů. Ráno a dopoledne bude dneska většinou zataženo, místy doznívající déšť, no a kolem poledne už bude převažovat oblačno, později až polojasno.
16: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
14: Rádio Jih. Doprava.
13: S Jsme s vámi taky na cestách. Aktuálně nehlásíte žádné komplikace, vypadá to klidně, tak jezděte opatrně s rádiem jich a my vám k tomu budeme hrát. Za chvilku už Kaskáda.

0: začínají chřipky, rýmičky a různé další choroby. Ano, jedna z nich postihla i naši kolegyně Verču. Veronko, my tě zdravíme z rádia. No ale proč o tom tady mluvím? Protože léky teď budou hrát hlavní roli i v jednom našem příběhu ze Zlínska. Celníci tam totiž při kontrole balíků narazili na zásilky, jejichž obsah rozhodně nepatřil mezi běžnou podzimní výbavu domácí lékárničky. Co všechno našli, vám prozradím už za chvíli na rádiu Jich. Do té doby Činasky a nebo Matafix. Užívejte dopoledne.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

po čtvrt na 11 jsme se na rádiu jich vrátili s kapelou Matafix do roku 2005. Hit, který zněl snad odevšad, teda alespoň tak si to já pamatuju, Big City Life. No ale pojďme zpátky do roku 2026, konkrétně do dnešního dne 17.9. To znamená, jsme blízko podzimu, no a na podzim, kdy jsou všude rýmy, chřipky a nejrůznější virózy s koronadením pořádku, tak asi nikoho nepřekvapí, že si lidé nechávají posílat i léky. Objednáte, zásilka dorazí a je hotovo. Jenže tentokrát bylo těch léků trošku víc, než by člověk čekal. Na Zlínsku totiž celníci začátkem září kontrolovali balíky v jednom z dep. No a nejprve je projeli mobilním rentgenem a nakonec vytipovali 331 podezřelých zásilek. Když je otevřeli, našli téměř 10 000 kusů léčiv a k tomu přes 3 000 přípravků s anabolickým nebo hormonálním účinkem. Celkem tedy víc než 13 000 kusů za víc než milion korun. No a nešlo přitom o jednu velkou objednávku. Ty balíky pocházely od různých odesílatelů a mířily na různé adresy. Celníci proto případ řeší také se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. No a navíc to nebyl první podobný nález. Už v květnu ve stejném depu zadrželi přes 5 000 kusů léčiv za víc než 430 000 korun. Celníci připomínají, že prodej nebo posílání léku mimo legální distribuční síť může být nejen problém se zákonem, ale

0: něco, po čem byste možná třeba byli ještě trochu víc nemocní. Vám všem z rádia krásné odpoledne posílám Dermona Kennedyho anebo LP.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: varovat i zvířata. Jestli je to pro vás stejně jako pro mě novinka a doma máte třeba kočku nebo psa, držte s námi vlnu. Už po další trojce hitů si na rádiu jich řekneme, jak zvířecí dárcovství krve funguje, kdo může darovat a komu pomůže.
1: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: 19. září vás Jihomoravský kraj zve do

0: děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rabbit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
1: Nesedla vašemu dítěti školka? Nebo je doma a chybí mu kontakt s ostatními dětmi? Lesní mateřská škola Pálava v Mikulově má pro letošní školní rok ještě několik volných míst. Nabízíme flexibilní docházku už od jednoho dne v týdnu. Montessori pedagogika, respektující přístup, malé skupiny a každý den v přírodě. Jsme rejstříková mateřská škola a zajišťujeme povinné předškolní vzdělávání. Více informací na www.lmspalava.cz.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

krve. Jen v Jihomoravském kraji, tady u nás, je v něm zapsaná zhruba 100 psů, jenže ani to podle organizátorů stále nestačí. Proto je důležité o téhle možnosti mluvit. Jak sami iniciátoři projektu píší na svém webu, zapojit se může prakticky každý, ať už registrací vlastního psa, finančním příspěvkem nebo třeba jen tím,

0: za sebou předchozí krevní transfuzi. Projekt podporuje také Komora veterinárních lékařů České republiky, no a do budoucna se počítá i s databází kočičích dárců krve. No tak já jsem zase teda o něco moudřejší. Na rádiu jich se vracíme opět k hitům pro dobrou náladu. DJ Antoine, Mashery, anebo Maroon 5 a Sugar. To jsou pecky, které vám pošlu už za malou chvíli. Krásné dopoledne.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Food Festu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Food Fest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Galerie výtvarného umění v Hodonině vás zve na výstavu Kortizol a endorfiny. Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Pět primárních emocí doplněných o překvapení je hlavním tématem výstavy současného českého umění. Uvidíte obrazy, sochy, instalace, koláže i záznamy performací. Výstavu můžete navštívit až do 18. října. Vezměte své děti a vyrazte v neděli 20. září na Den pro děti do Hodonínské Bažantnice. Od 14 hodin si na hřišti střediska volného času Důbrava užijete odpoledne plné her, zábavy a pohybu. Přijďte si společně užít prima neděli. Více informací najdete na webu svčdubrava.cz. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Legendární track od Verony, Nejsi sám, zakončuje čtvrteční 10. hodinu na rádiu Jich. No ani další hodinu nebudete sami, budou samozřejmě hity pro dobrou náladu. Vydáme se na Slovensko a dáme si

0: Tune z Debbie a Touch the Sun. No a bude taky Bibi Rexa a David Guetta, Sad Girls. Budu tu taky já, Šimon Král, a za chvilku tady bude taky Petr Indra s jihomoravskými zprávami, ve kterých se dozvíte mimo jiné třeba i o tom, že Mikulov investuje do škol, že tam vznikla venkovní učebna a modernizují se hřiště. Tak se na to počkejte, z rádia jich přejeme krásné dopoledne.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jich s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimanga. Zachraňte nudné jídlo z

0: ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
15: V 11 hodin a 2 minuty ladíte vlny Rádia Jih.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Mikulov investuje do škol, vznikla venkovní učebna a modernizují se hřiště a u nového stadionu za Lužánkami se v Brně řeší výška. Jedná o ní klub, zástupci města i ministerstvo kultury. Mikulov v posledních letech investoval do škol, hřišť i nových možností předškolní péče. Jedním z nejvýraznějších projektů je venkovní učebna Archimedes u základní školy Valtická. Ta nabízí moderní techniku, meteostanici, nádrž na dešťovou vodu nebo vyvýšené záhony. Město modernizovalo také hřiště u základních škol Hraničářů a v Pavlovské ulici. Další úpravy teď pokračují u základní školy Valtická. Rozšířila se i nabídka pro nejmenší děti. Vznikla Montessori dětská skupina a město poskytlo prostor lesní mateřské škole. Mikulov se zároveň snaží více zapojovat do dění samotné školáky, pořádá školní fóra a zřídil studentský parlament, kde mohou mladí lidé říkat, co jim ve škole nebo ve městě chybí a co by chtěli změnit. Brno dále hledá cestu, jak postavit nový fotbalový stadion za Lužánkami. Zástupci města, zbrojovky a ministerstva kultury jednali hlavně o jeho plánované výšce. Klub prosazuje variantu vysokou 37 metrů s kapacitou 30 tisíc diváků. Ministerstvo kultury ale takové řešení už dříve předběžně odmítlo, protože by podle něj zasahovalo do chráněného pohledu na panorama Brna. Město původní koncesní řízení na stavbu zrušilo, zároveň ale schválilo vypsání nového. Zastupitelé se také chtějí pokusit změnit územní plán tak, aby na místě mohl vzniknout stadion vysoký až 37 metrů. Podle zbrojovky mělo jednání hlavně vyjasnit, jaká omezení v lokalitě platí a za jakých podmínek by mohl vzniknout stadion v podobě, kterou klub požaduje.
11: počasí.
15: Jak to vypadá v našem regionu s teplotami aktuálně? Veselí nad Moravou hlásí 17 stupňů, Tvarožná Lhota, Šakvice i Modřice měří 16. Dneska ty teploty by měly ještě trošku vystoupat, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, jinak teďka dopoledne bude převážně zataženo, odpoledne potom bude převažovat oblačno, později až polojasno.
14: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
15: Silnice vypadají docela bez komplikací. Pozor si dejte na D46 mezi 5. a 36. kilometrem směrem na Olomouc. Bude tam probíhat až do 12 hodin údržba vozovky v pravém jízdním pruhu. Tak šťastnou cestu, přejeme z Rádia Jih.

0: 11 hodin a 12 minut, zněla z rada jich Debbie a Touch the Sun. I ve čtvrtek 17. září ladíte vlny rádia jejich rádia Jižní Moravy. Velké díky za to. Od mikrofonu vás zdraví Šimon Král a nebyl bych to já, kdybych nevytáhl nějaké novinky ze sportu. V dalším vstupu se po frekvenci 96,9 vydáme do Uherského Hradiště, konkrétně na městský fotbalový stadion Miroslava Valenty. Ten má za sebou jednu důležitou opravu a město už chystá další, tentokrát za desítky milionů korun. Podrobnosti v éteru rádia jejich už za moment.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Teď už ale Bibi Rexa a David Guetta, jejich novinka Sad Girls, tak si pořádně užijte.

0: ve slovenském Prešově už v roce 1999. Tohle byla jejich pecka Naka. No a ze Slovenska zpátky k nám, jak jsem slíbil, do Uherského Hradiště, kde se fanoušci prvního FC Slovácka mohou radovat, protože městský stadion Miroslava Valenty má za sebou další opravu. Hotová je východní tribuna, kde stavbaři od května opravovali betonové stupně. Ty už byly ve špatném stavu a voda přes ně zatékala do prostor pod tribunou. Město za opravu zaplatilo 3,1 milionu korun, no a podle radnice tím práce na stadionu nekončí. Už na příští rok se chystá výrazně větší akce. Kompletní obnova osvětlení. Vyměnit se mají světla na stožárech, přibude nové osvětlení tribun a opraví se také související elektrické rozvody. Předběžně má rekonstrukce stát přes 20 milionů korun, z toho necelých 8,5 milionů pokryjí evropské dotace. Tak z rádia jich zdravíme tímto do Uherského Hradiště. Slovácko má v tabulce zatím 3 bodíky, tak přejem, ať už třeba tuto sobotu proti Baníku přibudou další 3.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na rádiu jich rozjel Tomáš Klus a jeho pecka Dokola. Potrpíte si na značkové oblečení? Já bych být váma byl na pozoru, protože celníci teďka udělali velkou razii na tržnici v Hatích a jejich sklad se po ní pořádně zaplnil. Zboží, které tam zabavili, by v originále mělo hodnotu v řádu desítek milionů korun. Co všechno mezi padělky našli, prozradíme už za chvíli na rádiu. Jich teďka ale Miley Cyrus nebo Robbie Williams. Krásné dopoledne.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Years, The Weeknd s Arianou Grande, no a oči pro pláč měli v neděli obchodníci na neslavně známé tržnici v Hatích na Znojemsku, na kterou celníci opět zaměřili svou pozornost.

0: šatky nebo batohy z logy známých světových značek. No a pokud by šlo o originály, tak pozor, jejich hodnota by se pohybovala kolem 24 milionů korun. To není málo, to není málo. Celníci zboží odvezli do svého skladu a teď čekají na vyjádření zástupců jednotlivých značek. Ti mají 10 dní na to, aby potvrdili, jestli jde skutečně o padělky. No a pokud se to podezření potvrdí, tak zboží může skončit v likvidaci. Obchodníkovi navíc může hrozit přestupkové řízení a pokuta až 10 milionů korun. No, co k tomu dodat? Nákupy tentokrát nebyly teda zrovna za hubičku a myslím si, že účet dostane tak maximálně nějaký z prodejců. No nic, pojďme si dát zase nějakou muziku. Miraj a jejich malinový sirup, to je novinka, kterou vám právě teď posíláme z éteru Rádia Jich. Užívejte pohodový čtvrtek!
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Rádio Jih, my vám za to moc děkujeme. A stejně jako jsme vám teď poslali třeba Kaiser Chiefs a jejich pecku Ruby, Ruby, Ruby, tak i po 12. hodině tam budeme sázet další hity pro náladu. Na mistrovství světa ve fotbale zaspomínáme s oficiální hymnou od Shakiry Die Die.

0: to počkejte na rádiu Wave.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimanga. Zachraňte nudné jídlo

0: Jump Street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Nesedla vašemu dítěti školka? Nebo je doma a chybí mu kontakt s ostatními dětmi? Lesní mateřská škola Pálava v Mikulově má pro letošní školní rok ještě několik volných míst. Nabízíme flexibilní docházku už od jednoho dne v týdnu. Montessori pedagogika, respektující přístup, malé skupiny a každý den v přírodě. Jsme rejstříková mateřská škola a zajišťujeme povinné předškolní vzdělávání. Více informací na www.lmspalava.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Je přesně 12 hodin a 1 minuta a posloucháte Rádio Jih.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Břeclavská tiskárna dokončuje distribuci volebních lístků a park v brněnských Černovicích získal krajské ocenění Adaptera Awards. Břeclavská tiskárna Wolsted Moravia Press téměř dokončila distribuci volebních lístků pro říjnové senátní a komunální volby. Termín 24. září tak podle vedení firmy stihne s rezervou. Na výrobu bylo potřeba zhruba 800 tun papíru. Na celé zakázce se podílí přibližně 120 zaměstnanců. Novinkou jsou letos QR kody na lístcích pro senátní volby, které mají zrychlit práci volebních komisí. Obnova parku v brněnských Černovicích získala ocenění v soutěži Adaptera Awards za Jihomoravský kraj. Dříve zanedbané místo se po rekonstrukci proměnilo v prostor pro odpočinek, hry i setkávání lidí. Porota ocenila mimo jiné práci s dešťovou vodou, propustné povrchy, vhodné rozmístění zeleně i použití místních materiálů. Celková proměna parku stála přes 17,5 milionu korun.
13: Rádio Jih. Počasí.
12: Podíváme se, jak to vypadá venku. Bzenec hlásí 16 stupňů, stejně jako Klentnice a Vřesovice. No a u nás v Horonině je 17 stupňů. To znamená jediné, teploměrům se dneska moc nechce. Teploty zatím totiž nedosahují maximálně hlášených stupňů 19 až 22. Tak uvidíme, jestli se tam odpoledne dostaneme.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
13: Rádio Jih. Doprava.
12: Sledujeme pro vás taky cesty. Se zdržením počítejte v Brně v Křídlovické ulici. Pod mostem tam totiž uvízlo nákladní auto a projedete tam pouze jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu přejem z Rádia Jih.

0: 11 minut po 12. ladíte rádio jich. Tohle byla Shakira, Burna Boy a jejich pecka Die Die. Jsme rádio jich, rádio Jižní Moravy, a to znamená, že hrajeme i v Brně. No a Brno je zlatá loď a Brno je taky plné koček. Jednu jsem si dokonce kdysi odvezl domů, myslím samozřejmě svoji manželku, se kterou jsme se právě v Brně seznámili a kterou tímto zdravím. Každopádně ta kočka, o které bude u nás na rádiu jich řeč po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, není zrovna z těch, které byste chtěli zbalit. A už vůbec ne pohladit. Pokud nechcete přijít podrobnosti, držte vlnu a já vám posílám Kešu a nebo Dance.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Cake by the Ocean a skupina Dance. Ve 12 hodin 19 minut na rádiu jich. A já nevím, jak to máte vy, ale mně se u téhle skladby vždycky vybaví videoklip. Nevím, jestli jste ho někdy teda viděli, ale je tam prostě na pláži takový velký kus dortu a pořádá se tam takzvaný cake fight. Prostě tam posobí

0: pojďme z pláže zpátky k nám na Jižní Moravu, konkrétně do Brna, kde se poslední dny neřeší nic jiného než jedna velká kočka. Z Bystrce tam totiž v neděli zmizel 7letý kříženec exotického servala a kočky savanové a zatím se mu daří pátračům úspěšně vyhýbat. Strážníci už dostali minimálně 3 hlášení od lidí, kteří měli pocit, že tuhle velkou kočku zahlédli, no ale ani jedno se zatím nepotvrdilo. Jedna stopa vedla dokonce až do Troubska, jenže tam se ukázalo, že to taky nebylo hledané zvíře. Na první pohled přitom může vypadat jako obyčejná kočka, jenom teda ve verzi asi XXL. No a podle majitelů je serval ochočený a bez vyprovokování by člověka neměl napadnout. No ale znáte to. Pořád je to šelma, navíc kočkovitá a já teda nevím, jak to máte vy, ale já kočkám věřím o trošičku méně než třeba psům. Takže pokud ho někde potkáte, žádné čičičí a pokusy o odchyt, ale ideálně volat hned k strážníky na linku 156, no tak snad se ho pokus podaří brzy odchytit a už na to budeme pak jenom vzpomínat. Stejně jako Eva Farná s Mirajem a jestli vás vzpomeneš si, kterou vám posíláme právě teď. Zdravě jich, hezké čtvrteční odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

Na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy pro vás nesledujeme, respektive sledujeme dění v našem kraji. A tak víme, že hasiči na Vyškovsku ve středu ráno nevyjížděli k požáru ani k nehodě. V Letonicích je čekal zásah, při kterém se

0: čtvrtek s Radiem Ich.
1: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
2: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově, a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
1: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
2: Top Cyklovkyhov. Více na top.cyklo.cz.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: autopark.com.
1: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: zamíchej. 19. září vás Jihomoravský kraj zve do veselí na

0: děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rabbit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.

0: Cyril Kamar neboli Kamaro, kanadský popový zpěvák na rádiu Jich ve čtvrtek 17.9. Díky, že posloucháte. A kdo poslouchá, tak dobře ví, že těsně po 12. jsme se bavili o Servalovi, velké kočce, která v Brně utekla svému majiteli. No a u zvířat ještě zůstaneme, jen se přesuneme o kousek dál do Letonic na Vyškovsku. Tam měli hasiči včera ráno docela netradiční zásah. V jednom z domů v ulici Školní se totiž za obložením ukryl had. Na místo vyrazili hasiči z Bučovic a aby se k tomu zvířeti vůbec dostali, museli rozebrat část obložení domu. Hada nakonec úspěšně chytili a zhruba hodinu po nahlášení zásahu už ho vypouštěli zpátky do přírody. No tak jen doufejme, že hadi nemají ve zvyku vracet se na svá oblíbená místa, jinak by příště mohl přijít na řadu třeba další kus toho domu. Každopádně vracím se zpátky hitům pro dobrou náladu. Lost Frequencies, Krištof a nebo Dan Barta. To je to, co vám pošlu v následujících minutách. Doufám, že užíváte krásné čtvrteční odpoledne.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Food Festu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Food Fest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po čtyřech obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas. Orel Jednota Telnice zve v sobotu 19. září od 14.30 na historický jarmark a vinobraní. Těšit se můžete na stánky s nejrůznějším zbožím, soutěže pro děti, projížďky s povozem, posezení u burčáku a občerstvení. Přijďte si užít příjemné odpoledne. Více informací na www.oreltelnice.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

který jsme vám hráli na rádiu těsně před 13. hodinou. No a i v další hodince se můžete těšit na hity pro dobrou náladu. Bude třeba československá spolupráce Terezy Kernlové a Kaliho ve frontě na sny.

0: kterými se řeší výška. Jedná o ní klub, zástupci města i ministerstvo kultury. Tak se to počkejte na Radio Jih.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimama. Zachraňte nudné jídlo

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90.

0: 19,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás!
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju!
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Datart uvádí Dny Marian.
10: Dny Marian, jo.
9: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
15: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. Pst.
16: 13 hodin a 1 minuta, ladíte Rádio Jih.
17: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
18: Mikulov investuje do škol, vznikla venkovní učebna a modernizují se hřiště a u nového stadionu za Lužánkami se v Brně řeší výška. Jedná o ní klub, zástupci města i ministerstvo kultury. Mikulov v posledních letech investoval do škol, hřišť i nových možností předškolní péče. Jedním z nejvýraznějších projektů je venkovní učebna Archimedes u základní školy Valtická. Ta nabízí moderní techniku, meteostanici, nádrž na dešťovou vodu nebo vyvýšené záhony. Město modernizovalo také hřiště u základních škol Hraničářů a v Pavlovské ulici. Další úpravy teď pokračují u základní školy Valtická. Rozšířila se i nabídka pro nejmenší děti. Vznikla Montessori dětská skupina a město poskytlo prostor lesní mateřské škole. Mikulov se zároveň snaží více zapojovat do dění samotné školáky, pořádá školní fóra a zřídil studentský parlament, kde mohou mladí lidé říkat, co jim ve škole nebo ve městě chybí a co by chtěli změnit. Brno dále hledá cestu, jak postavit nový fotbalový stadion za Lužánkami. Zástupci města, zbrojovky a ministerstva kultury jednali hlavně o jeho plánované výšce. Klub prosazuje variantu vysokou 37 metrů s kapacitou 30 tisíc diváků. Ministerstvo kultury ale takové řešení už dříve předběžně odmítlo, protože by podle něj zasahovalo do chráněného pohledu na panorama Brna. Město původní koncesní řízení na stavbu zrušilo, zároveň ale schválilo vypsání nového. Zastupitelé se také chtějí pokusit změnit územní plán tak, aby na místě mohl vzniknout stadion vysoký až 37 metrů. Podle zbrojovky mělo jednání hlavně vyjasnit, jaká omezení v lokalitě platí a za jakých podmínek by mohl vzniknout stadion v podobě, kterou klub požaduje.
17: Rádio Jih. Počasí.
16: Aktuálně by venku mělo převažovat oblačno, v průběhu odpoledne až polojasno, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Večer by potom mělo být většinou skoro jasno. Aktuální teploty Břeclav hlásí 18 stupňů, Velká nad Vidličkou 17, Kostice 18 a Těšany 17.
15: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
17: Rádio Jih. Doprava.
16: Sledujeme taky dění v dopravě. Na dálnici D1 na 189. kilometru směrem od Prahy na Brno stojí v levém pruhu nepojízdné vozidlo. Počítejte s pomalým provozem a menším zdržením. No a na D1 ještě zůstaneme na 178. kilometru směrem na Brno u sjezdu na Říčany. Havarovala 4 osobní auta. Počítejte tam se zdržením v koloně.

0: Těsně před čtvrt na dvě posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky, že jste s námi. Před malou chvilkou dozněli One Republic a jejich song Counting Stars, což v překladu znamená počítání hvězd. No, v Brně se včera počítalo něco trochu jiného. Brněnští strážníci totiž mají nový letošní rekord, co se týká měření alkoholu v dechu. Hodnota, kterou naměřili padesátníkovi v centru města, byla tak vysoká, že strážníky překvapilo, jak věcně s nimi muž dokázal komunikovat a že vůbec dokázal komunikovat. Přesné číslo vám na rádiu jich prozradíme už za chvilku, tak se na to počkejte. Do té doby Tereza Kedlová anebo Edvard Maja. Krásné odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Maja, hit Stereo Love, zněl na rádiu jich 10 minut před půl druhou. No a než se dostaneme k další zprávě, tak jenom zajímavost k této písničce. To nezaměnitelné akordeonové intro, které jste tam slyšeli v úvodu a tak v průběhu v refrénu, není vůbec původní. Ta melodie vychází ze skladby Bajtilár od skladatele Eldara Mansurova. No a vyšla už v roce 1989. No a představte si, že tenhle skladatel šel do sporu s Edvardem Majou a po tom sporu byl dodatečně uznán jako spoluautor této skladby. Zároveň toto akordeonové intro nebo tento motiv je tak výrazný, že jej většina lidí pozná hned v prvních 2 až 3 vteřinách. To je co? No dobrý, jdeme teda k té zprávě. Jdeme do Brna. Brněnští strážníci letos totiž naměřili vůbec nejvyšší hodnotu alkoholu v dechu. Ve středu odpoledne si v Křenové ulici všimli 50-letého muže, který seděl na kraji chodníku. Na první pohled bylo jasné, že není v pořádku, no a bez pomoci totiž nedokázal chodit a hrozilo, že se zraní. Strážníci proto šli k muži, zjistili, že je silně podnapilý a podrobili ho dechové zkoušce. Ta pak ukázala víc než 5,5 promile alkoholu. Hodnota nadýchaného alkoholu, která začíná 5, by pro většinu lidí znamenala smrtelné ohrožení. Jsou však i takoví experti, kteří s touto extrémní dávkou alkoholu relativně normálně fungují a tenhle pán byl jeden z nich, protože dokázal i v tomto stavu se strážníky normálně komunikovat, poměrně věcně mluvit a odpovídat jim na otázky. Každopádně strážníci museli zavolat záchranáře a pomohli potom s převozem muže na záchytnou stanici. Jen pro srovnání, dosavadní letošní brněnský rekord byl 5,25 promile. No tak já bych to zakončil tady tu zprávu komentářem, který jsem objevil pod tím příspěvkem na Facebooku a ten zní: More, Křenovka gratulujeme a cel závidí. Tak přátelé, pijte s mírou a já vám posílám Kygo, Save My Love. Užívejte den s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

24 minut, tohle byl Michael Jackson, vy posloucháte Radio Jih a já mám pro vás teď pozvánku na akci. Jestli máte rádi historii, šerm a pořádnou ohnivou podívanou, v sobotu se vydejte do Uherského Brodu. Sokolský stadion tam ovládne 9. ročník festivalu Ohně a meče Fire. Od jedné odpoledne vás čekají šermířské souboje, dobová hudba, tanec, vojenské ležení i program pro děti. Ty se můžou zapojit do

0: tyčí, pojkama nebo třeba v jejíři. Samozřejmě všechno bezpečně a pod vedením zkušených lektorů. Pozor, počet míst tady na ty workshopy bude omezený. No a to nejlepší potom přijde večer, od 7 hodin začne ohňový gala večer plný fire show. Festival má navíc i dobročinný rozměr, výtěžek ze vstupného pomůže dennímu stacionáři v Uherském Brodě s nákupem zdravotních potřeb, pomůcek a terapií. Takže v sobotu 19. září od 1. odpoledne festival Ohně a meče na Sokolském stadionu v Uherském Brodě. Tak doražte!
1: Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
2: 19. září vás Jihomoravský kraj zve do Veselí nad Moravou na festival plný chutí. Těšit se můžete na dobroty z regionálních surovin, kuchařská vystoupení, folklorní pódium a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rebit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
3: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
4: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: 13 minut před 14 hodinou ladíte vlny Rádia Jich, v pozadí doznívá pecka Four to the Floor od dvojce Offenbach a jo, jasně, Vasíku.
1: Ne, zapni mě,
0: Vasíku, já jsem zapnul, Ješkovi zraky.
1: Prosím tě, nezdržuj to, protože už tak nestíháš. Prosím vás, já mám překrásné odpoledne, Šimovi, tak prosím tě, já mám pro tebe jedno slovo pospátku, jo?
0: Jedno slovo.
1: Protože to je Keen Lezouk.
0: Keen Lezouk, takže kouzelník.
1: Ano, ty jsi kouzelník s časem.
0: Kouzelník, díky moc.
1: My si vždycky předáváme směnu, prosím vás, na 40. Já přijdu v kolik? Ve 40 se úplně zděsím a Šimon říká, klidu ještě 9 minut.
0: Jo,
1: takže
0: prostě
1: děkuji ti, že mám méně času na přípravu. Vypadni už.
0: Vás těma si za chvilku.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Na

0: další jihomoravské zprávy a v nich mimo jiné informace také o tom, že Dům dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti se po roce vrací do opravené budovy. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimanga. Zachraňte nudné jídlo s

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
6: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno, zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
10: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Dětské hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
18: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
19: Dům dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti se po roce vrací do opravené budovy a zlínská Baťova nemocnice čeká, zda bude moci dále provádět náročné operace nádorů ledvin, prostaty nebo močového měchýře.

0: Dům dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti se po více než roce vrací do své budovy v ulici Jana Evangelisty Purkyně. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí za více než 29 milionů korun. Opravené jsou učební střecha i rozvody a vznikly také nové prostory pro řemeslné a technické aktivity. Budova má nově výtah a bezbariérové zázemí. Děti tu budou moci pracovat například s novými technologiemi nebo drony. Upravená je také zahrada s ohništěm, hřištěm a interaktivními prvky, kterou bude využívat i veřejnost. Ve Zlínském kraji je s otazníkem budoucnost některých náročných operací nádorů ledvin prostaty nebo močového měchýře. Ministerstvo zdravotnictví chce tyto zákroky soustředit jen do nemocnic, které získají statut specializovaného onkourologického centra. Takové centrum zatím ve Zlínském kraji není. O statut proto požádali nemocnice ve Zlíně a Kroměříži a jasno má být do konce října. Pokud by neuspěli, část pacientů by musela na operace například do Brna, Olomouce nebo Ostravy. Zlínská nemocnice přitom ročně provede téměř 600 onkourologických operací a jako jediná v kraji nabízí i roboticky asistované zákroky.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: 18 na venkovním teploměru máte aktuálně ve Veselí nad Moravou, v Hruškách, v Topolné i v Novém Podvorově. Jinak v pátek očekáváme oblačno až polojasno. Ráno se hlavně v nížinách a údolích vyskytnou mlhy nebo i nízká oblačnost, které se dopoledne postupně rozpustí. Později večera v noci ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 20 až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 18 až 21.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín. Rádio Jih. Doprava.
2: A pojďme na silnice, zdravíme všechny za volanty. Pozor na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova. Směrem z Rakouska se vytvořila přerušovaná kolona v úseku 8 km a na Brněnsku v Tečicích na křižovatce u nádraží se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia vám přejeme šťastnou cestu.

0: oslavence ženskou, která se jmenuje Naďa a slaví dneska svátek, nebo někoho, kdo dneska právě 17. září slaví narozeniny, tak pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí na číslo 606-703-889 606-703-889 a my ho zasadíme na seznam dnešních oslavenců a samozřejmě ho budeme jmenovat v našem vysílání Rádia I. Než se k tomu dostaneme, tak ještě připomínám, že také dneska soutěžíme o poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v chilimaga.com poctivém e-shopu z Podivína. Dneska je výherním songem Red Hot Chili Peppers a jejich By the Way. Jakmile tohleto skladbu uslyšíte, tak volíte sem do studia na 518-345-678. První z vás dostane totiž 500-kový poukaz právě na nákup v chilimaga.com a na našich stránkách www.radiojih.cz najdete více podrobností. Tak se tam mrkněte.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Olympia, k dnešnímu svátku ti přejeme z rádia jich jen to nejlepší a gratulace letí tobě, kdo dnes 17. září slavíš narozeniny, stejně jako můj kamarád Zdenda Čech, původem ze Slavičína, Milan Střílek z Měnína, Jana Pechová z Oskalice, Iva Velčevová.

0: 17.9. je mimo jiné Mezinárodní den country. Dnes 17. září slaví narozeniny například vynikající americký herec Kyle Chandler, známý ze seriálu Friday Night Lights nebo filmu V kůži Johna Malkoviče. A právě od něj si dáme citát pro každý den, tak dobře poslouchejte. Příležitost neklepe na dveře, ukáže se, až když ty dveře vyrazíte. Co tím chtěl Kyle říct? Příležitost nechodí prosit na chodbu. Ukáže se v plné kráse až ve chvíli, kdy se do něčeho opřeme, sebereme odvahu a ty dveře prostě vlastním přičiněním vyrazíme. Tedy uděláme ten rozhodující krok, i když to trochu bolí nebo máme strach. No a když máme ten Mezinárodní den country, tak si dáme jednu otázku na toto téma. Víte, co se stane, když pustíte country písničku pospátku? Vrátí se vám manželka, uzdraví se vám pes, nastartuje vám auto a propustí vás z vězení.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 27. Tak a proč byste měli vyrazit do hodonínské zoo, tak o tom budeme na rádiu jich mluvit po dalších třech hitech pro dobrou náladu, o které se postarají Myla, Linkini a taky Clean Bandit, tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: přes frekvenci rádia jich, proč vyrazit do zoo v Hodoníně. Kdo má rád papoušky, má zase o důvod víc se tady zastavit. Nově tam totiž vznikla papouščí stezka se 6 voliérami poblíž pavilonu opic. Hodonínská zoo ji vybudovala i na základě přání návštěvníků, kterým mezi ptačími expozicemi chybělo víc barevných papoušků. Teď je na stezce zatím 25 ptáků v 6 druzích, třeba korely, andulky, alexandři nebo papoušci králu. A tím rozšiřování rozhodně nekončí. Brzy má přibýt také papoušek červenokřídlí. Během podzimu chtějí zaměstnanci zoo v Hodoníně okolí voliér ještě doplnit novou zelení, takže celá část postupně dostane i přírodnější podobu. Tak do zoo v Hodoníně samozřejmě zdravíme, pošleme už za chviličku třeba 100 zvířat, ale to je název skupiny, ne že bychom vám je tam poslali takhle živě. A jdeme na silnice.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Mám tady informaci, že dvě hlídky brněnské městské policie dnes odpoledne na žádost hasičů uzavřely část ulice Hlinky v úseku mezi Lipovou a Křížkovského ulicí v Brně. Důvodem je hlášený únik plynu, způsobený podle dostupných informací přerušením plynového potrubí. Strážníci v oblasti působí od 13 hodiny 44 minuty a aktuálně spolupracují na uzavírce i se státními policisty. Tak prosím vás, v Brně hlavně opatrně.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Foodfest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cimbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na 3. ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas. Orel Jednota Telnice zve v sobotu 19. září od 14.30 na historický jarmark a vinobraní. Těšit se můžete na stánky s nejrůznějším zbožím, soutěže pro děti, projížďky s povozem, posezení u burčáku a občerstvení. Přijďte si užít příjemné odpoledne. Více informací na www.oreltelnice.cz.
2: Plánujete koupy alespoň 2 vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: politiky, mimo jiné Xindl X, Mirka Miškachová, Cudzinka v tvojej zemi. Dám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera... Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne, za chvíli kolega Petr Indra s dalšími jihomoravskými zprávami a v nich mimo jiné informace také o tom, že Nová zelená úsporám nabídne bezúročné úvěry na renovace domů. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesy.

0: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
1: Pořídil jsem ho v Top cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
0: Tož to hned letíme z mojů do toho Top cyklo.
1: Top cyklovkyov. Více na top-cyklo.cz.
2: Jump Street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
12: Hezké odpoledne, bylo přesně 15 hodin.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Nová zelená úsporám nabídne bezúročné úvěry na renovace domů a Zlínská univerzita bude s vojenským ústavem vyvíjet ochranu proti odposlechům. Program Nová zelená úsporám nově nabídne bezúročné

0: půjčky na úsporné rekonstrukce domů banky a stavební spořitelny mají začít nabízet během podzimu. Úroky a další náklady zaplatí stát, domácnosti tak budou splácet jen skutečně půjčenou částku. Peníze půjde využít třeba na zateplení, nové vytápění nebo fotovoltaiku. Majitelé rodinných domů mohou získat až 2 miliony korun se splatností až 25 let. O nový způsob podpory je už teď velký zájem. Přes 2000 žadatelů si chce dohromady půjčit více než 5 miliard korun. Zlínští zastupitelé schválili prodej městských pozemků pro vznik nové čtvrti Březnická. Za více než 365 milionů je získá společnost Trikaja Asset Management. Ta má do infrastruktury a veřejných prostranství vložit dalších 87 milionů. V lokalitě poblíž centra má vzniknout 8 bytových domů, kanceláře, služby i nová dopravní infrastruktura. Podle vedení města by mohla být nová čtvrť hotová do 5 let. Zlínská univerzita Tomáše Bati spojí síly s Vojenským technickým ústavem. Odborníci z fakulty aplikované informatiky se zaměří hlavně na kybernetickou bezpečnost a ochranu citlivých dat. Jedním z témat bude takzvané kompromitující vyzařování. Elektronická zařízení totiž mohou nechtěně vysílat elektromagnetické vlny, ze kterých lze při správném vybavení zjistit, co uživatel na zařízení dělá, a to i na dálku. Výzkumníci proto budou hledat způsoby, jak podobnému odposlechu zabránit. Do společných projektů se mají zapojit také studenti z Zlínské univerzity, kteří si tak vyzkouší práci na reálných úkolech. Výsledky spolupráce mají pomoci lépe chránit citlivé informace a přispět k bezpečnosti České republiky.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: V Kyjově, ve Ždánicích a ve Velehradě měříte aktuálně 19 stupňů Celsia, 18 na venkovním teploměru, potom máte v Bulharech. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno se hlavně v nížinách a údolích vyskytnou mlhy nebo i nízká oblačnost, které se dopoledne postupně rozpustí. Později večera v noci ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 20 až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 18 až 21.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín. Rádio Jih. Doprava.
2: Dobrá zpráva na začátek. Únik plynu v Brně už je minulostí. Hasiči byli velmi rychlí, tak zdravíme do Brna. No a před nájezdem na dálnici D55 od Babice směrem od Otrokovic na Veselý nad Moravou blokuje provoz nehoda dvou osobáků. Kolony se tvoří v obou směrech, tak počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu a posíláme slibované Backstreet Boys a jejich Everybody.

0: vysílání Red Hot Chili Peppers, tak rozhodně volejte do studia, protože pro vás budu mít poukázku v hodnotě 500 korun na nákup v chilimaga.com. Mrkněte na naše stránky. Lidí bezdomová ve Zlíně podle strážníků výrazně nepřibývá, přesto se situace mění a městská policie upozorňuje na jeden problém, který je stále viditelnější. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih už do 10 minut, tak rozhodně držte vlnu na jihu, budou Hubert Stank a taky Magic.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 50 až 80 lidí bezdomova. Jejich počet se výrazně nezvyšuje. Strážníci si ale všímají toho, že mezi nimi přibývají mladší lidé. Po frekvencích rádia jich proto teď míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Situace spojené s lidmi bezdomova řeší městská policie ve Zlíně několikrát denně. Nejčastěji v centru, u nádraží nebo obchodních center. Vedle alkoholu podle strážníků roste také problém s drogami. Za alarmující označují především množství použitých injekčních stříkaček a jehel, které sbírají z veřejných míst. Často řeší také pití alkoholu tam, kde je to zakázané, narušování veřejného pořádku nebo agresivní chování. Naopak třeba na náměstí Míru je podle strážníků situace klidnější než dřív. Městská policie zároveň připomíná, že člověka nemůže z veřejného prostoru vykázat jen proto, že jeho přítomnost ostatním vadí. Zasáhnout může pouze tehdy a takovým způsobem, jaký dovoluje zákon. No, myslím si, že ten první krok, co se týká těch lavíček, které už teďka nejsou na ležení, že byl velice správný, tak se uvidí, jak to bude dál. Do Zlína zdravíme, posíláme Xindla X a taky Mirku Miškechovou a jejich Cudzinku v tvojej zemi.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ale teď si řekneme, co nás čeká dál. Řeč bude o tom, že ve Slavkově to v neděli zavoní burgery, žebry i čerstvým pečivem. Na jednom místě se sejde hned několik gastropodniků a chybět nebude ani speciální pivo. Tak podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na Jihu.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
5: 19.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: abyste spočítali všechny své milence. Kylie Minogue, All the Lovers, 15 hodin 44 minut. No a na rádiu jich teď přinášíme jeden tip na tento víkend. Kdo neví, kam v neděli vyrazit na něco dobrého, ať dobře poslouchá. Ve Slavkově u Brna totiž chystají food festival. Od 11 dopoledne se na dvoře slavkovského pivovaru představí několik gastropodniků a na výběr budou burgery, pečená žebra, paštiky, domácí kimči, vegetariánská jídla i dezerty. A protože se celá akce odehraje přímo v pivovaru, rozhodně nemůže chybět ani pivo. Při této příležitosti narazí v neděli ve Slavkově u Brna svatováclavský ležák z čerstvého chmele. Food festival potrvá v neděli 20. září do 5 odpoledne a vstup je na něj zdarma. Tak do Slavkova samozřejmě zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Budou třeba Likilí.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dáme si taky tady ho svým se jeho Man Know It All. Vlastně Mr. Know It All. A bude taky zpěvačka Wakefield, její Saturday Night. Petr Indra má pro vás připravené další humoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že zlínská Baťová nemocnice čeká, zda bude moci dál provádět náročné operace nádorů ledvin, prostaty nebo močového měchýře. Tak si počkejte na podrobnosti, já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásný čtvrtek.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimanga. Zachraňte nudné jídlo

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Velkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
3: Koupil jsi to pečivo?
4: Jo.
3: Cože?
4: Jo, koupil.
3: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
5: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
2: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 000. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
15: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
16: Olala, už bylo 16 hodin.
17: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
18: Dům děti a mládeže Šikula v Uherském Hradišti se po roce vrací do opravené budovy a zlínská Baťova nemocnice čeká, zda bude moci dále provádět náročné operace nádorů ledvin, prostaty nebo močového měchýře. Dům děti a mládeže Šikula v Uherském Hradišti se po více než roce vrací do své budovy v ulici Jana Evangelisty Purkyně. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí za více než 29 milionů korun. Opravené jsou učební střecha i rozvody a vznikly také nové prostory pro řemeslné a technické aktivity. Budova má nově výtah a bezbariérové zázemí. Děti tu budou moci pracovat.

0: Například s novými technologiemi nebo drony. Upravená je také zahrada s ohništěm, hřištěm a interaktivními prvky, kterou bude využívat i veřejnost. Ve Zlínském kraji je s otazníkem budoucnost některých náročných operací nádorů ledvin prostaty nebo močového měchýře. Ministerstvo zdravotnictví chce tyto zákroky soustředit jen do nemocnic, které získají statut specializovaného onkourologického centra. Takové centrum zatím ve Zlínském kraji není. O statut proto požádali nemocnice ve Zlíně a Kroměříži a jasno má být do konce října. Pokud by neuspěli, část pacientů by musela na operace například do Brna, Olomouce nebo Ostravy. Zlínská nemocnice přitom ročně provede téměř 600 onkourologických operací a jako jediná v kraji nabízí i roboticky asistované zákroky.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Pojďme omrknout venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Hodoníně a ve Zlíně měříte aktuálně 19 stupňů Celsia, v Hovoranech a v Tvrdonicích potom 20 stupňů. V pátek očekáváme oblačno až polojasno. Ráno se hlavně v nížinách a údolích vyskytnou mlhy nebo i nízká oblačnost, které se dopoledne postupně rozpustí. Později večer a v noci čekáme ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 20 až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 18 až 21.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín. Rádio Jih. Doprava.
2: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá. Na Brněnsku mezi Silůvkami a Rosicemi na výjezdu z Radostice zasahují záchranné složky u nehody vozidla. Počítejte s omezením provozu. A mám tady ještě info o tom, že v Kunovicích, tedy na Uherskohradisku, v ulici Upálenice bourala dvě auta. Projíždějte s opatrností. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Máme 3 minuty po 16, tak si pojďme říct, co nás čeká tuto hodinku. Rozhodně bych byl napjatý, protože určitě zahrajeme Red Hot Chili Peppers a to znamená, že pro někoho z vás budeme mít 500-kový poukaz na Chili Magu a taky se pobavíme o Karpaty Festu.

chvíli slibovaná Eva Farna, Neříkej, co má se stát, a budou taky fan. Ale teďka info o tom, co nás čeká dál. Už jsem to nakousl, tak si dáme teďka ještě druhý kousanec, protože

0: už místní publikum dobře zná, kdo se do Slavičína vrací, uslyšíte na rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A kdo ví, možná, že to bude třeba i Eva Farná, že jo? No, to se uvidí. Držte vlnu na jihu.

0: skoro už 18 minut. A pozor, Karpaty Fest ve Slavičíně začne příští rok, jubilejní 20. ročník. No a pořadatelé už zveřejnili první jména programu. Do Zámeckého parku se vrátí například zpěvačka Anna K. Začínám chápat, že všechno mělo se stát. Dorazí taky slovenští nebo slovenská kapela IMT Smile. No a tohleto jsou interpreti, kteří vystoupili na festivalu už v roce 2020. Festival Karpaty Fest se uskuteční od 2. do 4. července 2027 a znovu nabídne 3 pódia, desítky hudebníků, gastrozónu i program pro děti. Další účinkující budou pořadatelé odhalovat postupně. Karpaty Fest začínal v roce 2007 jako menší benefiční akce pro zhruba 900 lidí. Jmenovalo se to Dětský den na koncert. No a dnes během 3 dnů přiláká kolem 20 000 návštěvníků. A charitativní rozměr si samozřejmě držíme dál. Část výtěžku pomáhá rodinám s postiženými dětmi ze Slavičína okolí. Tak věřím tomu, že i na tom 20. ročníku se ve Slavičíně potkáme. Už za chviličku tedy Swims nebo Ed Sheeran.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio.

0: 20 94. Tak a co nás čeká ve vysílání Rádia Jich Dál, to se dozvíte právě teď.
1: Didi na nara.
0: Já vám to teda prozradím, v následujících třech hitech pro dobrou náladu se na rádiu Jich objeví také skupina Red Hot Chili Peppers s hitem By The Way, no a ten, kdo jako první zareaguje, jakmile se rozezní, tak dostane poukaz v hodnotě 500 korun na pálivé dobroty od podivínské Chili Magy. Skočte na www.radiojich.cz, protože tam najdete podrobnosti, dokonce i rozhovor s Michalem Chorvátem právě z Chili Magy. www.radiojich.cz.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Haha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte Snack přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Másdamer nebo Emmentaler, 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku.

0: 16 hodin, skoro 42 minuty, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto jsou Red Hot Chili Peppers, By the way, výherní song pro dnešní den, a to znamená, že někoho potěšíme poukázkou v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu chilimaga.com. Na telefonní lince máme Petra, přeju krásné odpoledne, ahoj Peťo.
1: Krásné odpoledne i tobě, ahoj.
0: Kam jsme se dovolali, prosím tě?
1: Nebo
0: ty jsi se dovolal, já jsem nevolal, ty jsi volal, tak je to správně.
1: Navíkli. Tak teda ze starého města.
0: No vidíš to, ano, správně česky, ze starého města. My jsme se už po telefonní lince bavili také o tom, že ty, jak jsi slyšel už v neděli upoutávku na tuhletu soutěž, tak jsi běžel na stránky chilimaga.com, že je to tak?
1: Ano, ano, přesně tak.
0: A co jsi potom udělal?
1: Tak jako neodolal jsem a nevydržel jsem čekat na výhru a už jeden balíček máme doma.
0: A jak jsi věděl, že vyhraješ, prosím tě?
1: Tak protože jsem nevěděl, tak jsem objednal i pro jistotu i tak.
0: Je mi to jasné. Tak Peťo, máme neuvěřitelné posluchače, tak je jasné, že opravdu pro tebe 500 poukaz na nákup v chilimaga.com, takže ty už jsi tam vlastně jako doma. Tak já ti pošlu tady tenhle ten kód, který potom uplatníš na jejich stránkách a odečte se ti 500 z nákupu. Měj se krásně, zdravíme do starého města, ahoj.
1: Super, díky moc, ahoj.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože i zítra, ještě zítra vám nabídneme tady tenhle ten poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v chilimaga.com. Mrkněte se taky na naše webové stránky www.radiojih.cz. No a tam najdete také rozhovor s Michalem Chorvátem právě z Chilimagy. Tak www.radiojih.cz.
2: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Foodfest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Galerie výtvarného umění v Hodoníně vás zve na výstavu Kortizol a endorfiny. Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Pět primárních emocí doplněných o překvapení je hlavním tématem výstavy současného českého umění. Uvidíte obrazy, sochy, instalace, koláže i záznamy performací. Výstavu můžete navštívit až do 18. října. Vezměte své děti a vyrazte v neděli 20. září na Den pro děti do Hodonínské Bažantnice. Od 14 hodin si na hřišti střediska volného času Důbrava užijete odpoledne plné her, zábavy a pohybu. Přijďte si společně užít Prima neděli. Více informací najdete na webu svčdubrava.cz. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: co se týká nejnovějších věcí Bibi Rexha New Religion. Já jsem Vlasta Mancík, za chvíli dorazí kolega Petr Indra s jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že Zlínská univerzita Tomáše Bati bude s vojenským ústavem vyvíjet ochranu proti odposlechům, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami.

0: www.vhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
7: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
11: Hezké odpoledne, necelá minuta, bude 17 hodin.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Nová zelená úsporám nabídne bezúročné úvěry na renovace domů a Zlínská univerzita bude s vojenským ústavem vyvíjet ochranu proti odposlechům. Program Nová zelená úsporám nově nabídne bezúročné půjčky na úsporné rekonstrukce domů. Banky a stavební spořitelny mají začít nabízet během podzimu. Úroky a další náklady zaplatí stát, domácnosti tak budou splácet jen skutečně půjčenou částku. Peníze půjde využít třeba na zateplení, nové vytápění nebo fotovoltaiku. Majitelé rodinných domů mohou získat až 2 miliony korun se splatností až 25 let. O nový způsob podpory je už teď velký zájem. Přes 2000 žadatelů si chce dohromady půjčit více než 5 miliard korun. Zlínští zastupitelé schválili prodej městských pozemků pro vznik nové čtvrti Březnická. Za více než 365 milionů je získá společnost Trikaja Asset Management. Ta má do infrastruktury a veřejných prostranství vložit dalších 87 milionů. V lokalitě poblíž centra má vzniknout 8 bytových domů, kanceláře, služby i nová dopravní infrastruktura. Podle vedení města by mohla být nová čtvrť hotová do 5 let. Zlínská univerzita Tomáše Bati spojí síly s vojenským technickým ústavem. Odborníci z fakulty aplikované informatiky se zaměří hlavně na kybernetickou bezpečnost a ochranu citlivých dat. Jedním z témat bude tzv. Kompromitující vyzařování. Elektronická zařízení totiž mohou nechtěně vysílat elektromagnetické vlny, ze kterých lze při správném vybavení zjistit, co uživatel na zařízení dělá, a to i na dálku. Výzkumníci proto budou hledat způsoby, jak podobnému odposlechu zabránit. Do společných projektů se mají zapojit také studenti z Zlínské univerzity, kteří si tak vyzkouší práci na reálných úkolech. Výsledky spolupráce mají pomoci lépe chránit citlivé informace a přispět k bezpečnosti České republiky.
12: Rádio Jih, počasí.
11: V Brně, v Archlebově, v Bílovicích u Uherského Hradiště a v Kobylí aktuálně měříte 19 stupňů Celsia. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, ráno se hlavně v nížinách a údolích vyskytnou mlhy nebo i nízká oblačnost, které se dopoledne postupně rozpustí. Později večer a v noci čekáme ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 20 až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 18 až 21.
10: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai.

0: bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: A pojďme na silnice. V Brně ve Vídeňské ulici za úrovní základní umělecké školy vyšetřuje policie nehodu osobáku z tramvají. Počítejte s omezením. A v Brně ještě zůstaneme. V ulici Koliště se dořešuje požár auta a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z Rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Máme 2 minuty po 17. Vyjíždíme do poslední společné hodinky, kdy vás bude provázet Vlasta Macík, tak věřím tomu, že i tu si užijeme. A teďka už vám přeju hezký podvečer a posílám kapelu, která si říká One Republic, tady na jihu.

0: vlastní pivo. Ano, do jedné důležité věci kolem něj budete moci promluvit i vy samotní návštěvníci. Podrobnosti uslyšíte na jihu už za chvíli.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. V tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Nová brněnská T-Arena bude mít totiž vlastní desítku. Recepturu připravili společně sládci Starobrna a zástupci arény a vařit se bude z moravských sladů a českého chmele. První ochutnávka přijde na řadu už 26. a 27. září při víkendu s T-Arenou a návštěvníci při té příležitosti pomůžou vybrat také jméno nového piva. Do běžné nabídky při akcích v hale se pak desítka zařadí od ledna příštího roku. Podle pivovaru má mít svěží chmelové aroma a i přes nižší stupňovitost překvapivě plnou chuť. Tak já nevím, tak že by to bylo, nevím.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: o čem budeme na rádiu jich mluvit po další trojce hitů pro dobrou náladu, o filmu, ve kterém hlavní hrdina zůstane sám doma a připojí se na zdánlivě anonymní sex call. Nevinná hra, malý úlet nebo past? Více uslyšíte na jihu po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Začnou to Temper City s hitem Self Aware, tak držte vlnu na jihu.
1: Ahoj děti, tady Karol, společně s

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zemíchy.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a také ve čtvrtek 17. září vyrážíme do kin na jihu a jihovýchodě Moravy a začneme v hodonínském kině Svět. V 8 večer tady totiž uvidíte horor Resident Evil. Kino Koruna v Břeclavi zve v 19.30 na drama Birthday Party, kyjovské kino Panorama v 8 večer na další drama Hope a v tom samém čase, tedy ve 20.00, můžete zajít do brněnské Lucerny na romantickou komedii Magická posedlost 2. Teď se zastavíme v kině Hvězda v Uherském Hradišti, tady totiž dnes v 8.30 uvidíte český film Call. O čem to bude? Adam má všechno, kariéru, krásnou ženu, dvě děti, byt v centru města, jenže jedno odpoledne, kdy zůstane sám doma, se připojí na zdánlivě anonymní sex call. Nevinná hra, malý úlet nebo past. Na druhé straně sedí někdo, kdo ví víc, než by měl. Call je komorní psychologický thriller, odehrávající se v reálném čase během jednoho hovoru, který postupně obnažuje mnohem víc než jen tělo. Film o touze, vině a trapnosti, která bolí víc než výprask. Komorní, dráždivý a nakonec mrazivý. Jedno kliknutí totiž může změnit vše. Na psychologický thriller Call i s besedou zajděte dnes o 8:30 do kina Hvězda v Uherském Hradišti. Kdo je rychlý, zajde si do kina v Hustopečích na Spidermana a jeho zbrusu Nový den a nebo o 6:30 do kina v Napajedlích na drama Trochu života. Poslední dnešní pozvánka bude do zlínského multikina Golden Apple Cinema na romantickou komedii Dokonalý den. Užijte si podvečer a večer, Vlastia Macík se loučí a těším se na slyšenou zase zítra ve 14:00.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio.

0: 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Dům dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti se po roce vrací do opravené budovy a zlínská Baťova nemocnice čeká, zda bude moci dále provádět náročné operace nádorů ledvin, prostaty nebo močového měchýře. Dům dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti se po více než roce vrací do své budovy v ulici Jana Evangelisty Purkyně. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí za více než 29 milionů korun. Opravené jsou učební střecha i rozvody a vznikly také nové prostory pro řemeslné a technické aktivity. Budova má nově výtah a bezbariérové zázemí. Děti tu budou moci pracovat například s novými technologiemi nebo drony. Upravená je také zahrada s ohništěm, hřištěm a interaktivními prvky, kterou bude využívat i veřejnost. Ve Zlínském kraji je s otazníkem budoucí některých náročných operací nádorů ledvin, prostaty nebo močového měchýře. Ministerstvo zdravotnictví chce tyto zákroky soustředit jen do nemocnic, které získají statut specializovaného onkourologického centra. Takové centrum zatím ve Zlínském kraji není. O statut proto požádali nemocnice ve Zlíně a Kroměříži a jasno má být do konce října. Pokud by neuspěli, část pacientů by musela na operace například do Brna, Olomouce nebo Ostravy. Zlínská nemocnice přitom ročně provede téměř 600 onkourologických operací a jako jediná v kraji nabízí i roboticky asistované zákroky.
11: Rádio Jih. Počasí.
12: Dnes večera v noci skoro jasno až polojasno, noční teplota klesne až na 7 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme až 23 stupňů, ve Zlínském kraji pak maximálně 22.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví.

Nimi produkty nově najdete na Food Festu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Food Fest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypraveč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Muzejní spolek v Lužicích vás zve na koncert skupiny Countryo. Přijďte si užít příjemný večer plný country hudby. Koncert se uskuteční v sobotu 19. září od 18 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Součástí programu bude také výuka country tanců. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo

0: Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Další zářijový čtvrtek v běhu, my jsme rádi, že ho trávíte s Jihem, no a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno, lokálně mlhy, teploty jen od 7 do 10 stupňů. V pátek pak většinou oblačno, večera v noci vyjasňování a teploty od 20 do 23 stupňů.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: I dnes mám pro vás spoustu pozvánek na vinařské akce. Podrobněji se ale podíváme na tu v Bzenci nominační výstavu slovácké podrobnosti do salonu vín, ale mám tady i novinku přímo od Michelina. Tí nově teď hodnotí i vinařské domy, ale podíváme se i na jednoho největšího vinařského podvodníka. Ale o tom všem až za chvilku a podrobněji. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S jihem za vínem. Za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Blíží se Bzenecké krojované vinobraní a s ním letos i veřejná ochutnávka všech vín za Slovácku podoblast. Mluvím o tomto pátku 18. a sobotě 19. září. U Bzeneckého zámeckého parku bude opravdu z čeho vybírat 96 vinařů, ale zajímavá je i statistika například nejúspěšnějších obcí, které získaly nejvíce medailí. Tak top 5 zní Ratíškovice, Bzenec, Mučenice, Kyjov a Prušánky. Top 5 nejúspěšnějších tratí je Mučenice Úlehle, Ratíškovice Hrubé pole, Nechvalín Borový čtvrtě, Blatnička Vinohrádky a Polešovice Míšky. No a top 5 nejúspěšnějších vinařství vypadá takto. BV vinařství, Zámecké vinařství Bzenec, Spielberg, Vinné sklepy Skalák a vinařství Vaďura. Zkrátka doporučuji vám tento pátek anebo sobotu do Bzence vyrazit a přelíznout si to. No a k tomu po oba dva dny vám bude vyhrávat i Cibálka. Sobotu se představí desítky veteránů, Zámecké sklepy nabídnou i speciální prohlídky s degustací, no a já myslím, že opravdu není o čem. Vstupné nula, platí se buď to každý vzorek zvlášť, anebo 500 za vše. Více se dozvíte na webu Sdružení slováckých vinařů CZ, kteří taky výstavu pořádají.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Vítem za vínem na rádiu Jih.
1: A teď bude řeč o největším vinařském podvodníkovi historie. Někdy se do světa vína totiž to zapíšou i tacoví lidé, se kterým by se víno spojovat rozhodně nemělo. Indonézan Rudy Kurniawan přišel do USA v 90. letech na studentské vízum a stal se největším vinařským podvodníkem historie. Ve vlastní kuchyni míchal levné kalifornské Pinot Noir s laciným Bordeaux, etikety uměle zestárnul pečením v troubě a takto vyrobené padělky prodával až ve 12 tisících lahvích. A napálil třeba i uznávané someliéry. Na jedné dražbě vydělalo skoro 25 milionů dolarů. No a prasklo mu to v momentě, kdy začal nabízet lahve z let 1940 až 71 od vinařství Domain Ponzot. Jehož majitel ale prohlásil, že takové víno se u nich vyrábí až od roku 1982. A tak to celé splasklo. A stálo ho to 10 let vězení a desítky milionů dolarů na pokutách a odškodném. Po 7 letech byl ale deportován zpět do Indonésie, kde dnes, světe div se, tada, pracuje jako degustátor pro bohaté klienty v Singapuru a Hongkongu. Jojo, svět je plný paradoxů a ono okřídlené, no co se v mládí naučíš, by se dalo poupravit na co se v mládí blbě naučíš, to si odsedíš.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Vítkem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Michelin má nové hrozny. Michelin, mluvím o tom, který je už 100 let spojený hlavně s restauracemi. Myslím si, že asi není nikdo, kdo by někdy neslyšel o michelinském průvodci těch nejlepších restaurací po celém světě. Letos ale poprvé vstoupil i do světa vína. Nové ocenění Michelin Grape totiž to neposuzuje jednu láhev anebo jeden ročník, ale celý vinařský dům, práci na vinici, technické mistrovství, vztah k půdě i to, jestli si vinařství drží kvalitu dlouhodobě rok co rok. Škála má 1 až 3 grapes a podobně jako hvězdičky u restaurací. První výběr představil Michelin letos v červenci v Burgundsku, druhý na začátku září v Bordeaux, kde navštívil hned 84 vinařství. 9 z nich, mezi nimi Chateau Lafite Rothschild, Petrus anebo Chateau Requiem, získalo nejvyšší ocenění 3 grapes. No a dalších 16, včetně Chateau Mouton Rothschild anebo Chateau Margaux, 2 grapes. A 37. No, bude zajímavé sledovat, kam se tento nový žebříček vydá dál.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem za vínem na Rádiu Jih.
1: No a teď už slibované tipy, kam si můžete v následujících dnech volna zajít přímo k vinařům anebo na nějakou vinařskou akci pokoštovat spoustu vín. Tak si pište Archlebov, Blatnice pod svatým Antonínkem, taky Čejkovice, Hlohovec, Hustopeče, Kobylí, Lednice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Polešovice, Brušánky, Rakvice, Šatov, Uherské Hradiště, Váltice, Vrbovec, Znojmo a zmiňovaný Bzenec, tak třeba se tam potkáme. Já se na vás budu těšit, nejenom tam, ale třeba už hned příště na vlnách Rádia Jih a Rádia Cymbálka. Do té doby se mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimanga. Zachraňte nudné jídlo.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Další zářijový čtvrtek v běhu, my jsme rádi, že ho trávíte si hem, no a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno, lokálně mlhy, teploty jen od 7 do 10 stupňů. V pátek pak většinou oblačno, večera v noci vyjasňování a teploty od 20 do 23 stupňů.

0: Rádio Jih, čtvrteční 17. zářijový večer, no a já vás dnes hned z kraje večera pozvu do Hlohovce na jubilejní 20. vydobraní a Street Food Fest, který proběhne už tuto sobotu, no a já vás na něj pozvu za moment, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný čtvrteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: pojď sem.
1: Mm. 17. zářijový na čtvrteční večer zůstáváte dál na vlnách jihu. No a já vás dnes pozvu přímo do Hlohovce, a to na letošní jubilejní 20. vinobraní a Street Food Fest, kterým bude patřit už tato sobota, tedy 19. září. No a vy se můžete těšit na originální moravský energy drink Burčák a vína přímo od hlohoveckých vinařů. Bohatý kulturní program, atrakce pro děti, stánky se specialitami pro gurmány. Letos pak v doprovodném programu vystoupí třeba Vohnouti, Buty nebo náš legendární Franta Uher. Pítí, jídlo a spousta zábavy, o tom bude i letošní hlohovecké vinobraní, které proběhne už tuto sobotu 19. září od 15 hodin před tamním kulturním domem. Do Hlohovce pozdrav na v rámci čtvrtečního večera na jihu, další hity pro dobrou náladu, pojďme na ně. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Čtvrteční večer na jihu v běhu, babí léto si dalo na chviličku prázdniny, no ale já i tak musím připomenout, že dneškem odstartovalo víkendové mikulovské balonobraní. Nebeské show se budeme věnovat už za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte večer s dalšími songy pro dobrou náladu. Ze studia jihu přejeme pohodové čtvrteční finále.
1: Rádio Jih.

čtvrteční večer na vlnách Jihu rozjetý, u mikrofonu zůstává večerní jezdec Josef Bouda. No a dneškem odstartovalo víkendové mikulovské balónobraní, tedy fiesta horkovzdušných balonů, kterým bude až do neděle patřit obloha nad Mikulovem, Svatým Kopečkem a Pálavou vůbec. K vidění bude desítka horkovzdušných balonů a pozor i možnost se společně s pořadateli vznést. Přidány byly letos ještě dva balony a pokud máte zájem, tak navštivte web mikulovské balonobraní a zajistěte si letenky. Tedy mikulovské balonobraní ode dneška až do neděle 20. září. Užijte si to. Každopádně, ať už se vznášíte nebo stojíte nohama pevně na zemi, pro vás všechny další hity pro dobrou náladu. Čtvrtek ve finále, tak ho užijte v klidu a v pohodě. Sihu vás i dnes zdraví Josef Bouda. Rádio Jih.

vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: S Tesihem, je tu čtvrteční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno, lokálně mlhy, teploty jen od 7 do 10 stupňů. V pátek pak většinou oblačno, večera v noci vyjasňování a teploty od 20 do 23 stupňů. Takový bude další zářijový pátek, před náma je ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.

0: vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama.
1: Zachraňte nudné jídlo s

0: počasí.
1: Moravo, je tu čtvrteční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě polojasno, lokálně mlhy, teploty jen od 7 do 10 stupňů, v pátek pak většinou oblačno, večera v noci vyjasňování a teploty od 20 po 23 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.

vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo

0: Rádio Jih, počasí.
1: Rádio Jih, 17. zářijová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno, lokálně mlhy, teploty jen od 7 do 10 stupňů. V pátek pak většinou oblačno, večera v noci vyjasňování a teploty od 20 po 23 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimanga. Zachraňte nutné.

vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s

0: vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama.
1: Zachraňte nudné jídlo s